0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Stefan M. je DJ a producent, který ve své hudbě míchá moderní taneční rytmy s chytlavými melodiemi a svěžím groove. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a nálady. Stefan M. je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky.

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Bextor má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti přineseme hned na Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synth-pop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba,

Tady je tvoje metropole. Remedy je švýcarský producent, který ve své hudbě míchá house a pop tak, že to prostě baví. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese na mejdanu tu správnou dávku groove a dobré nálady. Remedy umí vytvořit chytlavý zvuk a rozhýbat každého. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože metropole serví.

0: Chasing
1: strangers. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si poslechni Michaela Greye, britského producenta, který má v taneční hudbě pevné místo díky svým nezapomenutelným beatům. Jeho styl je jako ta klasika, co nikdy neomrzí a pořád tě dostane na parket. Michael Greye je jako ten kamarád, co ti vždycky pustí track, který znáš a miluješ. Jeho hudba je house s pořádnou dávkou groovu a energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole

0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Davidem Herzigem. David je spoluzakladatelem investičního fondu Indexit. Jako manažer ctí dohody a nesnáší, když mu někdo lže. Jeho první otázka bývá jak. Za svou kariéru vymazal ze svého slovníku slovo nejde. Dámy a pánové, David Herzig. Ahoj Davide.
1: Ahoj Tomáši.
0: Já tě tady vítám u nás ve studiu. My jsme měli dneska takovou dobrodružnou dopravu, protože já na tebe prozradím, než nám to řekneš sám, že jsi z Krnova, a my jsme vlastně jeli v takovém následu. Já jsem ráno z Olomouce a ty hodinu za mnou.
1: Já jsem mě sledoval.
0: Zůstávala po mně žhavá čára.
1: Přesně tak.
0: Cesta dobrý?
1: Cesta výborná.
0: Pojďme do toho. Davide, řekni nám něco o svém dětství. Odkud pocházíš, jak jsi prožil socialistickou epochu?
1: Tak já jsem se narodil v Krnově. Celé dětství vlastně a celý život jsem i v Krnově. Jsem krnovský patriot, dalo by se říct. A to moje dětství bylo asi jako běžné dětství všech těch lidí nás narozených husákových dětí. Mm. My jsme ty ročníky 70-71.
0: Jsme oba.
1: Čili to dětství bylo takové běžné, nicméně... Já na to strašně rád vzpomínám, protože spoustu vlastně mých kamarádů a těch spolužáků, které jsem měl, tak jsou velice zajímaví a úspěšní lidi. Takže nevím, jestli tam u nás v Krnově byla nějaká taková výheň, nebo líheň, jak bych to řekl, toho zajímavého, co potom z těch lidí, když to řeknu profesně i tak dále, vzniklo. No. Já jsem samozřejmě v rámci své kariéry bydlel i v Praze, bydlel jsem i v Brně, ale ten Krnov je pro mě srdeční záležitost a určitě se nebudu nikdy ani z toho Krnova stěhovat. Je tam klid.
0: My jsme zjistili při našich společných hovorech, že jsme takový jakoby napůl spolužáci, protože já jsem studoval střední školu v Bruntále a ty jsi studoval krnovskou hnojárnu, jak jsme říkali.
1: Ano.
0: My jsme tam jezdili dělat říčáky na traktor a chlastat do Krnova. Ale to má ještě takový nějaký hlubší kontext, protože to dětství bylo formativní a ty jsi měl dědečka, který mu rozkulačili statek. Byl to ten důvod, proč chtěl třeba na tu zemědělskou školu?
1: No, já jsem si to vlastně uvědomil až v dospělosti, kdy mě napadla otázka, když jsem se ptal vlastně, proč jsem na tu zemědělku šel. Hledal jsem si sám odpověď u sebe. Protože já nikdy, když to řeknu v těch 14-15 letech, jsem neměl nějaké vyhraněné povolání, kdybych řekl, já chci být profesionální muzika, nebo chci být, já nevím, pilot a tak dále, mě to bylo jedno. Já jsem na tu střední školu asi šel, protože tam bylo možnost získat řidičáky od toho pioníra až po ten nákladák de facto zadarmo.
0: S vlekem.
1: S vlekem, jo. I vlastně na kamion, takže byl jsem kompletně vybavený.
0: Jo, promiň, to myslím byly kompletní papíry kromě autobusu, že?
1: Kromě autobusu, tak. Přesně, kromě autobusu. Ale když jsem jako nad tím začal trošičku víc přemýšlet, tak možná v tom podvědomí bylo něco, co mě táhlo od toho dědy k tomu zemědělství. Já když to řeknu, děda, ten prožil obě dvě války. On je v dětství vyrůstal v rodině zemědělce, ale tam došlo k takové nějaké tragédii, kdy z jeho vyprávění jeho tatínek měl oblibě karty. Uhum. A prohrál statek v kartách, tak dědeček se musel zbalit a tenkrát mi vykládal, že šel bosky, protože neměl ani boty, tak šel hledat někde, kde by mohl dělat nějakého čeledina, aby se uživil.
0: Když tatínek prohrál grunt.
1: Prohrál grunt. Uhum. No a on z toho jeho vyprávění postupem té doby vlastně on si vybudoval svoje nějaké hospodářství, no a které potom dobrovolně věnoval lidu. po konci druhé světové války.
0: To dobrovolně ironický, že jo?
1: Není ironické, já jsem se ho i na to ptal, jestli opravdu byl ten důvod, že by mu to vzali.
0: No.
1: A děda říkal ne. Já jsem jim to dal a já jsem se ho ptal vlastně na ten důvod, jo, no. Protože znali jsme, že tam lehali pod ty traktory, ti sedláci a děda řekl, já jsem měl strach o babičku, ona byla nemocná, ale už dál o tom nemluvil.
0: Chápu.
1: Já jsem vlastně nikdy od toho dědy a i od té babičky, kteří prožili ty obě dvě války a prožili to, že jim vlastně vzali něco, co bylo jejich
0: živobytí vlastně.
1: Jejich živobytí. Nakonec měli nějaký domek svůj, kde měli aspoň těch pár slepiček a tak dále. To jim taky vzali, protože tam vedla cesta, tak to rozbořili, skončili v paneláku, když to řeknu na stáří. Jo. Já jsem od nich nikdy neslyšel, že by oni si na něco stěžovali. Nikdy. Ani slovo nějaké zášti, jo, nebo nějakého takového smutku. Oni opravdu ten život brali tak, jak šel a spíš byli jakoby pozitivní. A to je možná něco, co ve mně hodně zanechalo, jo, protože já říkám, nejhorší smrt je z vyplašení. Mm-hmm. To je takovým mým tým heslem a to neznám slovo nejde. Protože to, co si prožili babička s dědou, opravdu, kdyby si to měla prožít dnešní generace, tak farmaceutické firmy nemají šanci vyrábět psychofarmaka. No.
0: Je pravda, že ta společenská frustrace, vůbec ta míra té tolerance se snižuje dneska. Že? To je taková věc, která určitě člověka velmi významně někom posune. To, o čem vlastně teďka vyprávíš, protože tě to nějakým způsobem ovlivňuje, ti lidi na tebe působí jako nějaký vzor. No a tím se vlastně ale dostáváme de facto na konec té socialistické doby a láme se nám to, že? Přišla revoluce a jak šel tady s tou, zaprvé řekněme, kvalifikační výbavou z té zemědělky a s tou mentální výbavou do života?
1: Tak já jsem ještě takovou tu největší mentální výbavu do života zažil vlastně na tom přelomu toho roku 89, kdy mě políbily první manažerské zkušenosti, kdy mě jako mladého člověka hodili šéfovat partě 25 chlapů, kteří byli generačně starší.
0: To bylo v nějaké továrně nebo?
1: To bylo přímo na státních stacích, kdy já jsem tam dělal šéfa mechanizace a musel jsem tam velet 25 borcům. Mm-hmm. Takže to byla jako výborná škola, jo, tady tohle. No a to bylo ještě období, kdy mě strašně lákali do komunistické strany. A já jsem i z toho dědového vyprávění, i z vyprávění nebo postu třeba mého otce, jako ke KSČ, jsem se tomu strašně bránil. A on řekl, ty jsi ten kádr, víš, ty prostě, jo, ty tam musíš být. A já jsem furt nevěděl, jak jim říct ne, jo, protože jsem se i svým způsobem bál, jo, no. Co by se mohlo dít dál.
0: Oni ti to polepili do konce života.
1: Do konce života, no ale pak jako spontánně jsem udělal takovou dneska se tomu smějí, ale já jsem tam měl jednoho zaměstnance, to byl traktorista, on byl předseda závodního výboru KSČ. Mm-hmm. Ale on byl ten největší, když to řeknu v vůzovkách, pardon, ojebávač, jo, kdy on, jsem si ho sledoval, že on půl den nic nedělal, ale měl vždycky ten nejlepší traktor a takové ty věci.
0: Někde chrápal.
1: Jo, a já jsem byl tak nějak jako povahově nastavený od toho dědy a od té babičky a jsem říkal, to je přece nefér vůči těm svým kolegům, ještě bere větší peníze, tak jsem na něho napsal kárné opatření. Mm-hmm. Šel jsem to nechat podepsat šéfovi státních statků, ten to odmítl. Mm-hmm. No a
0: to já jsem, jako z důvodu, že věděl, o koho jde?
1: No věděl přesně, mm-hmm, o koho jde a že teda, jestli si za tím opravdu stojím, já říkám ano, ale tady to je dokázané, to je prokázané, ale vy to všichni víte a těm chlapům to třeba taky vadí a já bych tady chtěl mít rád dobrou atmosféru v tom týmu, že? No tak mě elegantně vyhodil, že teda Davide, tohle já nepodepíšu.
0: Mm-hmm. Promiň, kolik ti bylo?
1: No mě bylo 19 let.
0: Jo,
1: tak bylo 19
0: tím,
1: let.
0: Tím se to vysvětluje.
1: No, ale já jsem to podal samozřejmě. No a za 3 dny už jsem byl traktorista, takže to bylo jako super. No a pak se začala... Byl ten převrat, nebo byla ta revoluce a začal ten rok 90. A já bych řekl, že pro mě, já jsem to ze začátku vůbec nechápal. Mm-hmm. A popravdě já jsem ani nevěřil, že se něco může změnit, tak jak se změnilo. Spíš jsem si říkal, bude to něco, co já z historie možná ani takhle neznám. Jo, teď najednou, jako, že bude přemíra nějaké svobody. Chodil jsem cinkat, jo, ale moc jsem tomu nevěřil. A pak samozřejmě přišla vojna a já už jsem do toho zemědělství moc nechtěl. Spíše jsem chtěl dělat něco jiného, ale nějak okolnosti mě dovedly k státní správě, kdy se začaly otvírat hranice a tyhle věci, takže jsem začal dělat pro státní správu jako celníka a pak už to pokračovalo dál. No.
0: Než se ještě k tomu dostaneme, ještě se vrátíme na chvilenku do toho dětství. Já vím, že ty jsi už od 10 let hrával na trumpetu. No.
1: Ano, ano. Hrával jsem, strašně jsem to miloval, ten nástroj. No, asi tak 10 let jsem ho nenáviděl. Mm-hmm. Vyloženě jsem ho nenáviděl, protože všichni okolo mě byli lepší.
0: Blbej nátisk.
1: No, asi blbej nátisk, ale je pravdou, že opravdu tenhle nástroj je snad nejtěžší vůbec. Mm-hmm. Ono to bylo i dáno, že tatínek byl zakládajícím členem dechového orchestru v Krnově, tak on chtěl, ať jeho syn hraje taky na tu trumpetu a mě to opravdu jako nebavilo. Mě to vůbec nebavilo. Bylo to těžký, nicméně můj otec mě opravdu i v soboty budil, jsem dělal, že spím, že nepůjdu do zkoušky, tak ne, prostě on si udělal ten čas, musíš cvičit a podobně. No takže jsem to tak nějak přetrpěl, i když byli zase tam jako spolužáci, byli tam kamarádi, bylo to jakoby fajn. No a, ale až do doby vlastně, kdy já jsem poznal kapelu Hospital Dixie Band, která hrála jazz, která už měla nějakou historii Krnově, ale vypadl jim trumpeťák, tak jsem tam šel a to byla možná, byl ten zlomový okamžik, kdy mě opravdu to začalo bavit, ta muzika, no a začal jsem se i zlepšovat, takže ono opravdu bylo to dané tou emocí, tou nechtěností, ten progres až takový nebyl, no a nakonec jsme s tou kapelou jsme uzavřeli 30 let výročí a pak už kapela skončila z důvodu umrtí nějakých už členů, kteří tam byli jako historicky a já jsem potom i ze zdravotních důvodů už tu trumpetu pověsil na hřebík, když jsem si řekl, že je taky umění si říct, je čas skončit.
0: Takže už netroubíš.
1: Teď už netroubím. Jo. Teď troubí syn profesionálně a ten se tím živí, takže převzal žezlo, ano.
0: Takže on je profesionální hudebník?
1: Je profesionální hudebník a on totiž v těch 13-14 letech přesně chtěl, říká, taťko, já prostě půjdu na konzervatoř, já budu hrát na trumpetu. Já jsem říkal, no prosím tě, ty na žádnou konzervatoř na trumpetu nepůjdeš, to je strašný nástroj, to je těžké. Navíc on chtěl dělat vážnou muziku. Mm-hmm. Jo. Říkám, to je tak náročný obor, jestli ty se vůbec někde uplatníš, abys dostal místo, ne, on prostě měl svoji hlavu, na to konzervatoř šel a nakonec vystudoval akademii a dneska hraje vlastně v Olomouckém divadle, v Ostravském divadle a podobně a takže on převzal tohle žezlo, kdy on věděl, takže já jsem ho jakoby takhle ovlivnil a dneska, když vidíme, jaká je situace v odměňování profesionálních hráčů v oblasti vážné muziky, tak jsme při té jedné diskuzi narazili i na toto téma se synem a on mi říká, ty tati, a můžeš mi říct, proč mi jako dával jako na to konzervatoř? A já mu říkám, no ty vole, když ty si to sám chtěl, ne? Říkám, ty jsi nechtěl slyšet vůbec o ničem jiném. On mi říká, ale tak jsi mi to měl vysvětlit fiskálně. Já říkám, ve 14 letech.
0: To je dobrý.
1: On teď i prozřel.
0: Fiskálně.
1: Fiskálně prozřel. Fiskálně prozřel.
0: Krásně.
1: No, ale nicméně je pravdou, že ho ta muzika baví a já pevně věřím, že třeba ta situace se změní a to odměňování bude adekvátní vlastně náročnosti vůbec téhle profese, co dělá.
0: Zmínil se o celníkovi, zmínil se, že dělal něco pro ministerstvo financí, ale chápu, že to asi nebyly úplně zásadní předěly v tvém profesním životě. Nicméně oni tě v roce 2006 vyhodili z té státní správy. Ano. Proč?
1: Bylo to vlastně z důvodu toho, můj otec 4 roky byl starostou města Krnova a myslím, že to bylo druhé volební období, kdy i byl starostou, ano, byl starostou a kandidoval na senátora. Mm-hmm. Já jsem mu pomáhal, jako jeho syn, s vyvěšováním letáků. Hodězili jsme, lepil ty plakáty a vozil jsem ho na ty meetingy s těma lidma a podobně. Akorát, že otec byl v té straně, která zrovna nevládla a samozřejmě hledalo se, co by se mohlo na otce najít, co by se mohlo použít. Nebylo nic jiného, než že Hercík vlastně je politicky aktivně činný, i když vyvěšoval tyhle
0: letáky.
1: Letáky a pomáhal mu v propagaci a bylo to strašně takové úsměvné, protože v té době já jsem byl v Brně a oni mi tam nabízeli byt, ať se přestěhuju s rodinou, že prostě chcou, ať tam pro ně pracuju a pak si mě zavolal ten jeden ředitel, já si myslel, že jdeme na poradu a on říká, Davide, pomáhal si tady otcovi tady s tím a s tím a říkám, ano, samozřejmě, jo, tak je to můj táta a ta ví, že to nesmíš a říkám, jako já, jak to nesmím. Bylo to někde napsané v zákoně, já jsem to, prostě takhle jsem o tom ani neuvažoval a on říká, no tak to je průser, já říkám, tak jako, tak já se omlouvám, ale jako o co jde, on říká, no ne, tak končíš. Já říkám, já končím. Tak vy mě tady nejdřív zháníte byt, chcete, aby manželce zháníte místo ve fakultní nemocnici, ať se tady přestěhujeme z Krnova. A on říká, no ne, tady už to je projednaný odborama a už je tady výpověď. Říkám, za dlouho jste to stihli, za 20 minut? Oni, no prostě jiná cesta není. A já tenkrát jsem neměl ani sílu nějak bojovat a já jsem to tak jako nějak přijmul. No, tak jsem jim dal toho kvera na stůl a i ten oznák. Jako podepsal jsem to a říkal jsem si, no jo, Davide, tak do zemědělství nechceš. Tyka, co ty budeš dělat, jako jo? V uvozovkách ty nic neumíš. ty nic neumíš. Máš dvě děcka, malé, a ty nic neumíš. No a tak jsem otevřel si počítač, internet, říkám, tak se podívám na nejlépe placené profese, co jsou.
0: Jasně. No, to dává smysl.
1: No, najedu si na Český statistický úřad, tak
0: jsi
1: se to, tam díval.
0: Jsi to fiskálně zdůvodnil.
1: Jo, já jsem si to takhle fiskálně zdůvodnil, takže nějaká první pozice byl fakt nějaký IT programátor, tak to jsem si řekl, no tak s Excelem asi díru do trhu neudělám. Pak tam byly nějaké snad právnické služby a podobně a třetí byli finanční poradci. No, já říkám, kurňa, tak to by možná šlo. Říkám, tak aspoň se já i něco naučím, možná se naučím spravovat sám svoje peníze, no a to byly vlastně moje začátky, takže našel jsem si společnost, která mi tak jako byla pocitově blízká, protože jsem potřeboval nějakou partnera, který mě to naučí. No a začal jsem, když to řeknu, s aktovkou a s oblekem od táty, nebo ze svatby, se bavit s lidma o financích a o pojištění a o těchto věcech, až potom to přerostlo v tom, že už jsem měl týmy a začal jsem i lektorovat investice a to byly ty moje začátky v těch financích jako takové.
0: Ty jsi potom založil pobočku společnosti Sirus v Ostravě, kterou jsi velmi úspěšně vedl vlastně až do nezávislosti. Nicméně už tam nejsi.
1: Ano. Už tam nejsem.
0: Proč? Když to bylo tak úspěšný.
1: To jsem asi celý já. Tak jak jsem vlastně ukončil dráhu finančního poradce, kdy jsem dospěl do nějaké fáze, kdy jsem si řekl, já už nemám asi kam růst. Ale hlavně mě to přestalo bavit. Mě to přestalo bavit a když někdo řekl pojištění, mě už fakt jako se z toho chtělo zvracet. Já už jsem to ani nechtěl dělat. Znusený i tím tématem a tím vlastně, jak ten trh se vyvíjel a jak člověk pořád musel dokazovat, že oni to opravdu nejsem ten lovec, jo, kterých jde jenom za ty provize, ale opravdu, že tu práci chci dělat pro ty lidi profesionálně a že si za tím svým doporučením nebo to, co těm klientům dávám, vždy stojím a mě to přestalo bavit. Tady tohle, furt se jakoby obhajovat. Jo. No, ale táhlo mě to k těm investicím, no, tak jsem hledal nějakou možnost, kde by se v tom mohl nějak etablovat. No a tenkrát Jirka Loubal, majitel Cirrusu, chtěl otevřít pobočku v Ostravě. Měli v Brně a v Praze. A já si říkal, kurňa, tak co by... Tak to zkusíme to. Jo, bylo to naprosto výborné, my jsme si za 20 minut plácili, on říká, hele, víš co, máš tady 2 roky a tak se starej. Jo. Když to se dostane na break, bude to úspěšné, jedeme dál, když ne, tak to zavíráme. No a tak já jsem si to vlastně začal tvořit úplně od začátku sám na té zelené louce. Nechtěl jsem tam mít i žádné profesionály, jsem si říkal, ti mají takové ty zlozvyky, návyky z těch předešlých třeba struktur. Tak já jsem si to vlastně vytvořil celý ten tým úplně na nováčcích. Takže já jsem si je ten obor naučil. No a pak vlastně jsem zase došel do fáze, kdy jsem si řekl, já bych možná tady už, no takhle, do fáze, kdy se zjistil, že pořád jsme v takové nějaké roli jako prodejců. Mm-hmm. Prodejců produktů a mě pořád rezonovalo v hlavě ta myšlenka udělat produkt nebo cestu pro ty lidi. Já jsem to pracovně nazval fond pro radu.

0: o zkušenostech s toho investováním, že oni 25 let spravují své vlastní investiční fondy. A protkla se nám ta myšlenka toho pracovně nazývaného fondu pro radost. Oni řekli, je to je přesně naše cesta, co by my jsme si chtěli udělat pro ty vlastní peníze. No a to byl ten spouštěcí impuls, kdy vlastně vznikl Indexit. A to je teď takovým tím mojím, jak bych to řekl, no, po mojí láskou teď, profesní. No.
1: Investiční fond Indexit, už to řekl, no. Tvoje profesní láska, ale tam je ten podtitul, co řekl Fond pro radost. Co si mám představit pod investičním fondem pro radost? Já jsem vždycky myslel, že investiční fondy jsou pro maximalizaci zisků.
0: Ta naše filozofie je úplně jiná. My nechceme jít cestou maximalizace zisku, ale cestou neprodělat. Mm-hmm. Hlavně z dlouhodobého hlediska neprodělat. Proto my jsme i ten indexy takhle postavili. Kdy já dneska můžu opravdu s čistým svědomím říct, že všichni klienti, kteří budou mít peníze v Indexitu, v dlouhodobém horizontu nikdy neprohrají. Mm-hmm. Nikdy. A proč pro radost? Protože já jsem se vždycky s klienty bavil o tom jejich cílu investování. A pokud oni měli jenom vydělat prachy, tak já jsem jim říkal, tak to hlavně nedělejte. Protože vy z 90% neuspějete. Ba začnou ovládat emoce.
1: FOMO.
0: Přesně tak. A začnete dělat chyby a z těch zkušeností prostě vím, jak to funguje. Ale když tam měli nějaký cíl, ať je to, já nevím, třeba budeš mít cíl, Tomáši, já bych chtěl si koupit lepší auto, než má Pařík. Mm-hmm. Tak se zeptáme, kolik stojí a za jak dlouho ho chceš. A ty vlastně i v té době, když přijdou ty špatné zprávy na těch trzích, tak na tebe nebudou působit tak ty emoce, protože ty před sebou budeš vidět ten hmotný cíl. Ne jakoby tu částku
1: ano.
0: Vydělaný. A budeš si říkat, ježiš, já mám ještě 2 roky.
1: Jasně, ten horizont je delší.
0: Je delší, ale ta emoce bude úplně směřovaná jinak. A tím pádem ty se dostaneš k tomu úspěchu. Tak proto já říkám, opravdu vytvořili jsme fond, kde nemůže ten investor z dlouhodobého hlediska nikdy prohrát. A já se po to podepíšu, ať mi klidně zašlo něco nebo.
1: Náhodou, mně se to líbí, protože drtivá většina investorů o své peníze přijde vždycky, když se trhy rozhoupou, jo, takže potom funguje takový to, že zásadně nakupují, když je nejdráž, zásadně prodávají, když je nejlevněji. No, to tak funguje úplně perfektně.
0: Funguje to úplně perfektně. No a já mám na to i příběh z praxe, opravdu, jako v těch začátcích. V těch začátcích, když jsem se potkal se svým klientem a já tomu říkám strategie ZZ, jsem to pojmenoval. Investiční strategie ZZ, zaplať a zapomeň. Kdy on mi říkal svůj vlastní příběh, říká, Davide, představte si, mě volali za ING a říkám, co za ING volají? Říkají, no pane Novák, skončili vám tady fondy a my vám potřebujeme poslat peníze, ale vy jste to uzavíral před těmi 15, 16 lety a my tady nemáme vaše číslo účtu, jestli už je aktuálně a tak dále, my nevíme, kam vám je máme poslat. A on říká, to jste si mě s někým spletli, ale to jste si mě s někým spletli, já jsem vám v životě žádné peníze nikdy neposílal. A říká, tak jste pan Novák, teď to rodné číslo, všechno. Jasně. On říká, no to jsem. A říká, no ale vy jste nám poslal tady 500 000. A ty on říká, ty já jsem jako zapátral v paměti. A říká, no vlastně jo, to si vzpomínám. Tenkrát kamarád začínal s nějakým finančním poradenstvím, tak přišel. Jo, já jsem říkal, tak jsem mu chtěl udělat radost, tak jsem mu ty peníze tam prostě poslal, ale já jsem na to úplně zapomněl. A on říká, tak jsem se jich ptal, říkám, no tak co?
1: Kolik tam je?
0: Kolik mi tam ještě zbylo? Bude to aspoň na svačinu?
1: No.
0: A on říká, no máte tady 1 200 000.
1: Dobrý.
0: A on cože? A já, my jsme se potom dívali na ten graf. A já jsem se hned ho zeptal. Říkám, pane Novák, podívejte se. Dívejte se, jak to šlo. Tady byl rok.
1: Tady byste prodával.
0: Říkám, popravdě, řekněte mi, ale fakt popravdě. Teď už je to jedno, jo. Kdyby vy jste to viděl, jestli to takhle vyvíjí, co byste udělal? Říkám, ale teď opravdu popravdě. On řekl, no, já bych to prodal.
1: No.

0: já bych to nedal. Tam byl pokles možná 30-40%. Říká, ne, já bych to nedal. A tím, že on na to zapomněl, to pravidlo ZZ.
1: Nechal to běžet.
0: On to nechal běžet, nechal to svým životem, on neměl vlastně tu emoci, že na to zapomněl.
1: Jasně.
0: Maximalizovat ten zisk a čistě jenom vydělat ty prachy, no tak ho to dovedlo k takovému výsledku. No.
1: Nebudeš mi to věřit, já mám takovej tak jeden podobný příběh z praxe, byť vyprávět bys měl ty, ale to se teďka prostě úplně perfektně hodí. Já mám jednoho kamaráda, který je taky investor a dělá komodity, jo, a on někdy v roce 2019 nebo kdy si nastavil na Forexu short na naftu, na ropu. A taky na to zapomněl. No a pak přišlo 12. březen 2020, no a on na tom vydělal strašný prachy. Jako. Jo. A úplně stejně. Zaplatil, zapomněl.
0: Je to vlastně filozofie fondu Indexit. Je to opravdu na dlouhodobé budování majetku. Není to pro spekulanty.
1: Jo,
0: opravdu my jsme to postavili tak, ať kopírujeme ten trh.
1: Je to konzervativní
0: investování. A pokud opravdu někomu stačí v průměru 8% ročně, je to cesta pro něho. Pokud někdo chce tradovat a chce prostě 100, 200, ten Indexit pro něho není. To není pro něho cesta.
1: Jasné. Ty jsi měl sám v životě takovou, řekněme, nepříhodu, kdy jsi skončil na áru kvůli tomu, že do té doby šel právě po tom zisku.
0: No, to bylo v Cirrusu. A vlastně ty první dva roky, které byly stěžení, jestli ta pobočka pojede nebo ne, tak opravdu já jsem do toho vkládal snad 150%, protože nechtěl jsem dopustit, aby se stalo to, co jsem slýchával jakoby z těch centrál, no ten David to nedá, to stejně skončí. Jsem si říkal, tak na to zapomeňte. A opravdu ten půl rok byl...
1: Proroci.
0: To byli proroci. Ten půl rok byl šílený. Jo. Já jsem tu Ostravu neznal. Vůbec. Já jsem nechtěl využívat ani ty mé klienty z bývalé praxe. Musel jsem tam vybudovat nějaký tým, abych se dostal k tomu výsledku, který byl teda docela jako i brutálně nastavený za ty dva roky. A po půl roce ani kačka. Jo.
1: Jako vůbec to nejelo?
0: Vůbec. Možná, jestli jsme získali jednoho klienta
1: a já
0: jsem měl jednoho nováčka, kterého jsem zaškoloval. Takže člověk jakoby už měl padat do těch depresí, ale já děkuju tomu, kdo to řekl, že ten hercik to nedá, protože to byl ten moment, kdy jsem si řekl, no tak na to zapomeňte.
1: Tím ti šlápl na plyn.
0: No, tím šlápl na plyn, takže já jsem ale to hodně přehnal. Hodně jsem to přehnal v té zatáčce. My jsme teda dojeli ty dva roky, tam to cinklo, řekl jsme si fajn, my jsme to dokázali, teď už jsme na tom breaku a teď už pojedeme dál. No ale tím asi, jak jsem vlastně neposlouchal ani to tělo a podobně, no tak jednoho krásného dne jsem se jako ocitl ve vrtulníku.
1: Až jo, tak, až ve vrtulníku.
0: A ve vrtulníku a potom vlastně na té koronární jednotce a tam jsem trošku jakoby tak přemýšlel a zjistil jsem, říkal, tyve, říkám, Davide, stalo ti to za to? Říkám, dívej se, stejně, jako ty jsi měl možná 5 minut a šel si tam do toho muzikantského nebe.
1: A co tam, že?
0: Tam a říkám, a k čemu by ti prachy, jako k čemu by ti to bylo?
1: Říká, rubáš nemá kapsy.
0: Přesně tak, jo, a říkám, a ty se, ty to nedává smysl, jo, tak já jsem potom říkám, no ale skončím s tím Cirrusem, nebo to budu dál dělat a měl jsem tam dost času, přemýšlet a tak se říká, ne, já prostě pojedu dál, ale úplně změním jakoby tu moje emoci. Nebylo to na ten zisk, aby byla zisková ta pobočka, aby jsme jako rostli v tom zisku. Říkám, ale já spíš tu emoci si změním v tom, že mě bude více bavit ty peníze vydělávat, než získávat.
1: Ten proces.
0: Ten proces vlastně, jakoby celý. Říkám, a nebudu se vůbec stresovat tím, jestli to přijde nebo nepřijde. A já jsem u těch kluků i nastavil jednu věc, jsem říkal, kluci, pojďme teď jenom si s těma lidma, pojďme si povídat. uvozovkách neprodávejme. Mm. Pojďme se s nimi jenom potkávat, povídat si...
1: Promiň, s potenciálními klienty?
0: S potenciálními. Aha. A i jsme to změnili u těch současných, kteří si nás, když to řeknu, třeba zkoušeli s menšíma částkama, 500 000 třeba milion jenom. Ale pojďme tu naši strategii jakoby obrátit, pojďme se bavit tím procesem naším a nehleďme na ty peníze. Mhm. Říká, a možná to nevyjde. Já jsem nevěděl, jak to dopadne. Říkám, možná to nevyjde, a když to nevyjde, no tak co, tak skončíme.
1: Nic život je dál.
0: Život je dál, přesně. A my vlastně, jak jsme tohle celé obrátili tímto způsobem, tak my jsme začali exponenciálně růst.
1: To je vždycky tak. Ty seš z toho pomezi, mm-hmm. tak ty budeš rozumět. To mají Poláci takový přísloví. Ti říkají, jak se nemá, co se ubí, tak se ubí, co se má. Když nemáš to, co máš rád, tak máš rád to, co máš. A tam většinou je ten klíč, jo, k tomu úspěchu, protože pak se přestaneš tak jakoby tím stresovat, mm-hmm. že jo, přestaneš do toho tlačit, mm-hmm. jak se říká, a jde ti to s takovou tou grácií.
0: Opravdu, jako jednak člověkovi se i líp dýchalo, měl jo. i ten lepší pocit a bylo vidět, i ta atmosféra v tom týmu byla naprosto úžasná a vyrostli tam opravdu profesionálové, kterým bych se nebál svěřit peníze. Mhm. I vlastně, takže mi to dělalo radost, akorát, že potom už to došlo do toho stádia, kdy jsem si řekl, už je třeba být ve svých plánech, než v plánech cizích lidí.
1: A tam vlastně byl ten přesmyk
0: k tomu indexitu. Kde on má vlastně úplně stejnou filozofii mm-hmm. Pro ty lidi. Jo, že opravdu pojďme se bavit tím procesem vytváření nějakého toho bohatství. V rámci investování. Je takový ten můj sen, a teď jsi mi možná bude smát, ale já bych chtěl jako vytvořit takový tady ve společnosti už od té mladé i obecně, protože český národ je konzervativní, velice konzervativní. Oni chcou mít ty svoje cihly jenom mm-hmm. a něco na těch spořácích, a když se řekne investování, tak to vyvolá, to je peklo, to je hrůza. No, to jsou ti kluci z Wall Street, jo, co mají ty bílé nosy a podobně. Takže já bych chtěl vytvořit takový nějaký gen, gen emoce lásky k investicím prostřednictvím toho indexitu. Aby opravdu ty lidi zjistili, že to investování opravdu dává smysl a že to může vytvořit, a to je i cílem toho našeho indexitu, vytvořit tady bohatší generaci, která bude vzdělanější, nebude tak podléhat tady těm různým politickým vlivům a hlavně bude svobodná.
1: Je to hezká myšlenka. No,
0: je to cíl nás spolu zakladatelů a zakladatelů indexitu opravdu generační vytvořit tu bohatší generaci. A dneska si, když to řeknu, tu lepší budoucnost opravdu ti lidi můžou koupit řádově od 100 korun. Mm-hmm. Jo, ale víme, že asi 300-400 měsíčně
1: nikoho nezabijou.
0: Moc neřeší, nikoho nezabijou.
1: Tak nikoho nezabijou, ale nic neřeší.
0: Ale vůbec, jakoby nic neřeší. A takže uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet i tím, jak je teď na stole vlastně důchodová reforma. Mm-hmm.
1: Ten balíček.
0: Ten balíček, že možná ti lidé už si to začnou uvědomovat, já si myslím, že oni to ví, že ten rozum mají, že by si měli odkládat. Že ano, ty investice, ono se pořád o tom říká, ale oni nemají, že ten rozum ti dá poznání, mm-hmm. ale ta emoce ti dá akci, ale oni nemají ještě tu emoci to udělat. Takže my chceme...
1: Je to daleko,
0: ale přitom vidíme sami, když si vzpomeneš, nedávno jsme ještě tam byli v autoškole s panem Kubišou v traktoru.
1: Je to tak.
0: A teď tady jako padesátníci sedíme ve studiu, jo. A jak rychle to uběhlo.
1: Za mnou, když přišli poprvé z penzijního připojištění, někdy bylo mi 23 let, tak jsem si říkal, ta baba se pomátla, jo, kdy já půjdu do důchodu, jo. No tak ono se to sice furt prodlužuje, ale jako už to jako člověk na to celkem vidí teďka.
0: No, opravdu těch, a vidíme to na dětech, jak to rychle uběhlo, jo, těch 10 let, 15 let, to je...
1: A to je jako, oni rostou, že jo?
0: Oni rostou. No. My krásníme, oni rostou.
1: Ano, jo? A moudříme.
0: Ale
1: je to nespravedlivý.
0: No. Jo. No, takže to chceme těm lidem prostřednictvím toho indexitu dát a sdělit. Mm. No. Proto jsme ho i takhle strukturovali a i, když to řeknu, poplatkově absolutně jako levný. Chceme ho udělat levně. nebo je levný, tak.
1: Tak držím palce, ať se fondu daří. Pojďme se podívat, když už na to tady ťuknul, na tvé rodinné zázemí, protože jsi určitě vytížený, já už jsem mluvil o synovi, tak samozřejmě předpokládám, že je nějaká manželka, nějaký další děti.
0: Ano, jsem 32 let šťastně ženat s jednou manželkou.
1: To máme taky společný.
0: No vidíš to, máme to hodně společného. Mám dva syny, řeknu de facto, já už jsem děda, protože mám dvě úžasné vnučky. Mm-hmm. Protože já jsem do toho práskl brzo. Jo, já jsem si říkal, že nechci být 70 letý senilní děda, kdy budu mít poprvé vnoučata. Jo. A že jednak u svých dětí chci mít po 35 letech už klid. A vždycky, jak jsem tohle něco řekl, tak se mi to splnilo. Já to vždycky tak nějak plácnu do etéru, takže já už si dávám fakt pozor, co říkám. No a mám dva syny, ti už jsou dospělí, jeden teda taky už ženatý, už má děti. A žena... Ta pracuje ve zdravotnictví, to řeknu, od školy a v současné době je ta, co vozí k tomu vrtulníku ty lidi, takže vezla i mě.
1: Záchranářka.
0: No, záchranářka, to bylo zajímavé. Na to mám takovou historiku, já nevím, jestli tady vůbec můžu říct, když tak to vystříhněte.
1: Když tak to vystříhneme.
0: No, jak jsem měl ten infarkt, tak... že na to hned jakoby věděla.
1: Jasný.
0: Já už jsem říkal, já už prostě jsem šel.
1: Je v tak, systému, že jo?
0: V systému, no. A byla doma, jakože. No a ona volala hasiče.
1: Hasiče?
0: Ona si spletla nějak to číslo, jak ona byla vystresovaná.
1: 155 volala 158. Jo. To jsou policajti. Kolik jsou?
0: 158
1: jsou policajti.
0: 155 je záchranka a 150
1: jsou hasiči.
0: A to já si to normálně ještě pamatuju, tak podvědomně, kdy... Ona jako v tom telefonu, to bylo slyšet, oni na tom dispečingu ji znají, protože jo, jo. Oni komunikují, že, v rámci Jasné. záchranky a to. A říkají, Market, prosím tě, ale tady jsi zdovolal na hasiče, ale dobrý, nic neděje, nech to na telefonu, my tě přepínáme hned tady,
1: na
0: prostě na tu záchranku a hned ti voláme sanitku. A tak já jsem se takový tak jenom v podvědomí, tak jako na ní podíval a říkám, ty jsi se chtěla zavolat, ať mi tady strčí hadicu do prdele, jako ať mě ty... Takže z toho bylo takové hálo v rámci celého toho území. Od Markety manžel měl tady těžký infarkt a ona volá hasiče místo záchranky, no, takže bylo to takové humorné a vtipné.
1: A to je právě přesně to, ale to je naopak velice přiléhavá historka. To je totiž přesně to, co souvisí i s těma investicema a se vším. Ve chvíli, kdy se staráš třeba jakoby o jiné a tak dále, jsi vysoce profesionální. Tam nepůsobí ta emoce. Ale jak začne týct voda do zadku tobě nebo rodinným příslušníkům, je zle.
0: Je zle.
1: Je zle.
0: No. Určitě. Samozřejmě ta emoce je tam silnější.
1: Je tam vždycky.
0: K tomu vztahu.
1: Co koníčky?
0: Koníčky, tak asi tím mojím největším koníčkem je teď cestování. Mm. Opravdu si to začínám užívat. I díky tomu, že jsem vypadal z toho korporátu a dělám si i když to řeknu jen ty svoje věci, takže je tam i prostor na to cestování a to je teď asi můj nejhlavnější koníček a tím druhým, co mi zabírá nejvíc času, jsou vnoučata. Ty vnučky, jo, to prostě to jsou torpéda, jako...
1: No jako malí děti, víš?
0: Jako malí děti, no nedovedu si představit, že bych teď měl jako malé dítě, jako to ti říkám popravdě, a já bych to asi nedal, jako 24/7. Ne.
1: No tak to už je problém, že? Když vidíš někdy ty 50-letý fotry, jak tahají na břichu ty děcka v těch popruzích a když se jim podíváš do očí, tak to pochopíš.
0: No já před nima teda hluboce smekám a zároveň lituju ty děti.
1: No.
0: Jo, protože když budou mít 20, tak ten tam bude 70, ale říkám, to je každého věc, ale dneska si nebudu představit, že by 24/7 měl takové malé děti. Jako takový záběr. Já bych to nedal.
1: No, to, no. Hele, jak pořád to opakujem, prostě jsme stejně staří, naprosto to chápu. Mě už taky tak děcka trošku odrostly, ještě nejsou tak velký, ale už jsou to taky slečny, které už jsou samostatný a jsou rádi, když můžou za taťkou přijít jenom pro prachy, rozumíš? Takže už jsou taky v klidu. Ještě na tebe prásknu, že jsi žabkař.
0: Úplně šílený, no. To se směje vždycky i moje žena, která říká, Davide, zas vyšel nový model.
1: V iPhone?
0: No, Apple, a tak já vždycky říkám, já už vím. Říká, A už jedeš, že? A já říkám...
1: Už je to na cestě.
0: No, tak už je. Ne, to, já si to nikdy nenechávám posílat nějak přes e-shopy. Já mám rád strašně tu prodejnu.
1: Jo, ten iStore.
0: iStore, jo. Já tam i chodím kochat, když jdeme někdy nakoupit, že jdu do takového nějak nákupního centra. Jdu okolo, jestli náhodou mi něco neuniklo. Jo. Nějaká novinka, ale na mě to tam strašně působí takovým jako klidem a jo, já tam měl takovou tu budoucnost. Mm-hmm. Jo. Ten nádech to prostě na mě má, takže žena si tam chodí po těch nějakých těch hadřičkách a já si vždycky jdu do iStaru, i když jako tu novinku mám, ale jdu se podívat, jestli mi nahoru něco jako neuniklo. Mě to tam strašně, je to pro mě strašně příjemné tam, takže já jsem uchylák na jabka, no.
1: Je to tvůj biotop.
0: No.
1: Co neřesti?
0: Tak jako asi každý muž, máme neřesti, miluju Plzeň na hladinku, když je dobře načipovaná. Opravdu, kor teď v létě.
1: Teď se to hodí.
0: Teď se to hodí.
1: Venku je tak 400 stupňů. No.
0: Opravdu mám rád dobré jídlo. To opravdu dokážu fakt jako utratit hodně peněz.
1: Mm-hmm. Čili seš gurmán.
0: Jsem a musím říct, že mě k tomu i dovedla moje manželka, která je teda jako top kuchařka a já mám opravdu velký problém se někde najest, jo. No a asi taková ta moje neřest je ta největší, že někdy těm lidem říkám hned tu pravdu do očí, no. Že někdy, jak to říkám, jak se říká, někdy rychleji mluvím, než myslím. Ale to je asi dané, já nevím, jestli je to neřez, ale je to asi povahou.
1: Povahou.
0: Spíš povahou, jo. Já to mám rád tak vždycky jako napřímo a mám to rád i u toho protějšku, jo. Že někdo blbec a prostě působí na mě jako blbec a nechci se s ním bavit, no tak mu to tak neřeknu, že je blbec, jasně. Ale asi dám mu to jasně najevo, no.
1: Ještě jednu neřez bych tam měl, já mám taky, takže jsem si nechal, co rum?
0: No, dobré rumičky, no, to je pravda.
1: To je co? Oni nám to asi někde na té škole, na to bylo nějaké školení, víš, tady na ty věci, takže...
0: Já si myslím, že to vždycky souvisí s tou přírodou, jo. Ono je to od přírody všechno. Mm. Je nám to i asi pocitově blízké. A jak zrajem, tak logicky nám vyzralé rumy musí chutnat, protože kdyby nám nechutnali, tak... Bude to známka toho, že mi nezdrajem. Takže moje zdůvodnění, jo? Opravdu mám rád dobré rumy.
1: Tak to se mi hodí, to tvé zdůvodnění. A já mám doma výhodu, že manželka v tom jde taky, jo? Takže tak my si dáme spolu večer vždycky.
0: Já to zkouším, že já moc jako ještě jsem na úspěch nenarazil, ale už se taky stalo, že řekla, Davide, tohle je fakt dobrý, ale to bez zrovna ten, který mi nechutná, jo. Protože nemám rád ty sladké.
1: Jo. Máš rád takový ty pikantnější, ostřejší.
0: Tak. Uh-huh.
1: Co plánuješ v letošním roce?
0: Tak tím hlavním plánem je rozvoj Indexitu. Rozvoj Indexitu, opravdu chceme té široké veřejnosti ukázat tu filozofii toho fondu. Hlavně tu jeho myšlenku. A jak jsem říkal, zasít ten gen, emoce, že budou mít lidé, si zamilují investování. A takový ten krátkodobější teď je, budeme se připravovat vlastně na dlouhodobý investiční produkt. Chceme vytvořit něco podle naší představ, tak jak bychom si to udělali sami, vlastně úplně podle modulu Indexitu, protože ten produkt je přesně tak, jak my chceme a my v tom máme svoje vlastní peníze a je to ta naše konzervativní investiční cesta, že to řeknu, na ten důchod, kterou nabízíme lidem. Takže něco v tomhle duchu budeme chtít i vytvořit v rámci toho dlouhodobého investičního produktu.
1: Tak ať se daří.
0: Děkuju a děkuju za pozvání.
1: Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal David Hercik, muž, který říká, není ostuda, když se něco nepovede. Je ostuda se o to alespoň nepokusit. Davide, já ti moc děkuji za návštěvu a ahoj.
0: Já děkuji za pozvání a měj se moc hezky.
1: Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B, dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci hudebního kouzla.

Tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádný energický nápoj pro tvůj mozek. Nabudí tě a nenechaj klidným. V jeho tvorbě se snoubí moderní zvuky s jemným citem pro melodii, což z něj dělá jednoho z těch, na které rozhodně stojí za to si dát pozor. Nestrácej se,

tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti přijde.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Díky, že nás ladíte. Víte, kdy do moravských kin přichází nové filmy? Pravidelně každý čtvrtek. A o čem kinaři nejvíc mluví po prázdninách v tomto týdnu a jaké jsou novinky? Za filmové experty u mikrofonu Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Radku, zdravíme tě.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Léto sice pořád ještě běží, ale prázdniny nám skončily. Bohužel. Očima kinaře bych taky řekl bohužel, protože letošní prázdniny navštívilo kina opravdu hodně diváků. Jen film Spider-Man z Bruce Nový den a Odysseu vidělo dohromady víc jak milion lidí. A zájem o tyto filmy zdaleka nekončí. Co taky nekončí, je nabídka nových premiér. Již tento týden zažijete v kině Dokonalý den. To je název nového českého filmu s Vladimírem Polívkou a Kateřinou Marii Fialovou.
3: Kam jedeš? Ano.
4: Do Berlína.
3: Nemáš kluka?
4: Nemám.
2: Ti zažijí díky náhodnému setkání ve vlaku dokonale spontánní den, který ale jednou skončit musí. A oba postupně zjišťují, že by takových dní spolu chtěli zažít více.
4: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
2: Připravte se na vtipnou romantickou oddechovku.
5: Co se ti stalo?
6: A mám na předním skle rozmáznutou včelu.
5: Ale no tak, přestaň kňukat.
2: Víte, že od premiéry ikonické pohádky Auta uběhlo již 20 let? Neznám nikoho, kdo by tento animák s bleskem McQueenem a burákem neznal. A protože tomu právě 20 let, rozhodli se tvůrci, že na týden film vrátí do kin.
6: Ty kraxna!
2: Máte tak jedinečnou možnost zazpomínat nebo dát šanci dětem, které pochopitelně v roce 2006 film v kině vidět nemohli.
6: Něco ti povím, synku. Jel bych i 10 kiláků s rozbitým předním sklem, jen abych viděl tenhle biják.
2: 8 nohou a milion followerů. Zní to jako popis nějakého úspěšného influencera. Je to ale název velmi specifického filmu, který žánrově kombinuje horor a komedii. A rozhodně to není nic pro ty, co nemají rádi pavouky. Influencers to
7: loan shit. Not joining the party?
8: I'm not in the party.
9: I'm guessing you didn't come just to see me.
2: Skupina VIP influencerů se totiž sejde na tropickém ostrově při příležitosti otevření luxusního rezortu a užívají si tyrkysové moře, bílé pláže a koktejly u bazénu, dokud se neobjeví první černý vetřelec a po něm hned miliony dalších. Kdo zveřejní poslední příspěvek?
1: Doufám, že my. Romantická česká oddechovka Dokonalý den, návrat animáku Auta i hororová komedie 8 nohou a milion followerů jsou nové filmy v moravských kinech na 1. zářijový týden. Za filmové experty je odhaluje Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Díky za to.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a všem posluchačům přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hitů.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Metropole.
1: Tvoje ráno.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to vezmeme stylově. Přichází Bruno Mars, pan showman, co by mohl zpívat seznam ingrediencí a i tak by to byl hit. Jeho hudba je jako taneční večírek v obýváku, kde se strop mění v diskokouli. Bruno mixuje funk, soul, pop a neuvěřitelné charisma. Každý jeho refrén je hit, každé vystoupení zážitek. Tak zůstaň s námi. Metropole právě přepíná na režim.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Rigard je DJ a producent, který svou hudbou baví taneční scény po celém světě. Spojuje chytlavé beaty s moderní elektronikou tak, že si jeho muziku prostě nemůžeš nepustit. Připrav se na pořádnou dávku taneční energie, která s tebou bude hýbat od začátku až do konce. Zůstaň

0: den.
1: Berani, klíčem k úspěchu bude rozvážnost. Býci, žádná práce není zbytečná. Blíženci, neberte si toho na sebe tolik. Radci, milujete věci, které fungují a dělají vám radost. Lvi, sami nejlépe víte, jak si posílit sebevědomí. Pany, zaznamenáte značné pokroky nejen v práci. Váhy, máte poněkud hektické tempo, zkuste trochu zvolnit. Štíři, dáte šanci výzvám, které jsou nevšední a zajímavé. Střelci, není důvod smutnit, přece víte, že s úsměvem jde všechno líp. Kozorozi, život vás teď láká na nějakou neobyčejnou cestu. Vodnáři, vy hned budete mít jasno, co je pro vás nejlepší a co my ryby. Prý umíme odpustit, ale taky archivujeme a vlastně nic nezapomínáme.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop.

0: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
1: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
2: Městy s náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
3: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
4: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej. Další pecky a zajímavosti přijíždějí na metro.

0: Hostě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
5: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
2: Posloucháš?
6: Rádio Metropole.
7: Olé! Tady je tvoje Metropole. Bastille je britská kapela, která dokáže svým indie rockem vytvořit nezapomenutelnou atmosféru. Jejich hudba je plná emocí a silných melodií, co ti zůstanou v hlavě ještě dlouho po poslechu. Je to jako když si dáš pořádný hrnek kafe a zároveň dostaneš kapku adrenalinu. Tak nezapomeň zůstat naladěný, protože další zajímavé příběhy zazní na rádiu Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Dvě náměstí v Olomouci se zčásti zavírají pro dopravu. Už začala částečná uzavírka Blažejského náměstí, která potrvá až do konce září. Dopravní omezení je tu kvůli opravě střechy na jednom z místních domů. A od čtvrtka pak začne v Olomouci částečná uzavírka na Horním náměstí. Omezení potrvá do neděle 6. září a důvodem je konání festivalu Czech Fest 2026. V září startuje nový školní rok, ale i divadelní sezóna. Moravské divadlo Olomouc je zahájí v pátek, a to premiérou Dvořákovy opery Čert a Káča. V inscenaci se jako speciální host představí i herečka Magda Málková, která během kariéry stvárnila postupně všechny ženské role v této opeře. Více na webu moravskedivadlo.cz. Návraty z prázdnin hlídala o uplynulém víkendu policie v Olomouckém kraji. Policisté zkontrolovali při dopravně bezpečnostní akci téměř 3000 aut, odhalili 365 přestupků a zjistili 39 řidičů pod vlivem alkoholu či drog a 13 řidičů jelo po dálnici bez známky. I přes růst cen pohonných hmot v Česku tu spotřeba benzínu a nafty roste. V prvním pololetí meziročně vzrostla o 3% na 4 miliardy 450 milionů litrů. V datech se projevily i zvýšené prodeje pohonných hmot u hranic, informuje o tom Český statistický úřad.
0: Sport.
3: Fotbalový útočník Mohamed Nur opouští po roce prvoligovou Sigmu Olomouc. Egyptský forward se za Hanáky výrazně neprosadil, odehrál 9 ligových zápasů a dal 1 gól. Přestupuje do pražských Bohemians.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme oblačno, přechodně může být i polojasno. Ráno a dopoledne nám může ojediněle i sprchnout nějaká ta přeháňka. Teploty se vyšplhají k 22 až 25 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam naměříme nejvýše 20.

0: Dobré ráno, taky ve čtvrtek ladíte naprosto správně a díky, že jste s námi. Už za okamžik jsou tu dnešní oslavenci, tak ať máte jedinečný den a ať se bavíte i s naším kalendářem.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzívně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Random flashback.
9: Metropole.
8: Flashback.

0: nejlepší filmové premiéry teď na začátku září. A my jsme moc rádi, že ladíte právě tohle rádio a přejeme dál příjemný poslech.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Díky, že nás ladíte. Víte, kdy do moravských kin přichází nové filmy? Pravidelně každý čtvrtek. A o čem kinaři nejvíc mluví po prázdninách v tomto týdnu a jaké jsou novinky? Za filmové experty u mikrofonu Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Radku, zdravíme tě.
3: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Léto sice pořád ještě běží, ale prázdniny nám skončily. Bohužel. Očima kinaře bych taky řekl bohužel, protože letošní prázdniny navštívilo kina opravdu hodně diváků. Jen film Spider-Man z Bruce Nový den a Odysseu vidělo dohromady víc jak milion lidí. A zájem o tyto filmy zdaleka nekončí. Co taky nekončí, je nabídka nových premiér. Již tento týden zažijete v kině Dokonalý den. To je název nového českého filmu s Vladimírem Polívkou a Kateřinou Marií Fialovou.
4: Kam jedeš? Ano.
5: Do Berlína.
4: Nemáš kluka?
5: Nemám.
3: Ti zažijí díky náhodnému setkání ve vlaku dokonale spontánní den, který ale jednou skončit musí. A oba postupně zjišťují, že by takových dní spolu chtěli zažít více.
5: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
3: Připravte se na vtipnou romantickou oddechovku.
6: Co se ti stalo? A mám na předním skle rozmáznutou včelu.
7: Ale notát, přestaň kňukat.
3: Víte, že od premiéry ikonické pohádky Auta uběhlo již 20 let? Neznám nikoho, kdo by tento animák s Bleskem McQueenem a Burákem neznal. A protože je tomu právě 20 let, rozhodli se tvůrci, že na týden film vrátí do kin.
8: Ty kraxna!
3: Máte tak jedinečnou možnost zazpomínat nebo dát šanci dětem, které pochopitelně v roce 2006 film v kině vidět nemohli.
8: Něco ti povím, synku. Jel bych i 10 kiláků s rozbitým předním sklem, jen abych viděl tenhle biják.
3: 8 nohou a milion followerů. Zní to jako popis nějakého úspěšného influencera. Je to ale název velmi specifického filmu, který žánrově kombinuje horor a komedii. A rozhodně to není nic pro ty, co nemají rádi pavouky.
9: Influencers to loom shit.
10: Not joining the party?
11: I'm not in the party.
12: I'm guessing you didn't come just to see me.
3: Skupina VIP influencerů se totiž sejde na tropickém ostrově při příležitosti otevření luxusního rezortu a užívají si tyrkysové moře, bílé pláže a koktejly u bazénu, dokud se neobjeví první černý vetřelec a po něm hned miliony dalších. Kdo zveřejní poslední příspěvek?
2: Doufám, že my. Romantická česká oddechovka Dokonalý den, návrat animáku Auta i hororová komedie 8 nohou a milion followerů jsou nové filmy v moravských kinech na první zářijový týden. Za filmové experty je odhaluje Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Díky za to.
3: Díky za rozhovor, Lukáši, a všem posluchačům přeji hezký den.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
13: Radio Metropole.
14: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
15: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
16: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
15: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
14: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
15: No, to určitě.
17: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým I a dvojitým V, CZ.
18: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
19: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
20: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
11: To je mazec.
20: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Rádio Metropole.
21: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy? Je čtvrtek 3. září. Vytíženou ulici v Uničově pohlídá automatický pokutující radar. Je jasnou zprávou řidičům, kteří nedodržují povolenou rychlost, aby své chování změnili. Zařízení nově hlídá v Uničově rychlost v Mohelnické ulici, píše o tom deník.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Vlak se srazil s popelářským autem na přejezdu u Prostějova. Zranilo se 7 lidí. Kvůli střetu motoráku s popeláři na místě zasahoval i vrtulník a doprava na trati stála přes 6 hodin. Při železniční nehodě u Prostějova na přejezdu zabezpečeném jen výstražními kříži vlak částečně vykolejil. Drážní inspekce vyčíslila celkovou škodu na trati automobilu i soupravě na více než 8 milionů korun. Nehoda je dál v šetření. Domů se vracejí obyvatelé ubytovny Moravan v Šumperku po nedělním požáru. Hořelo pouze v neobydleném pokoji a dům je dál obyvatelný. Požár je dál v šetření, jako ubytovna bude budova fungovat do konce roku. Pak půjde podle plánu k zemi a na jejím místě vzniknou nové byty. Zebra se za tebe nerozhlédne. Policie po celé republice spustila tuto tradiční akci, která cílí na malé školáky. Až do pátku si s nimi policisté při jejich cestě do školy nebo ze školy zopakují základní pravidla, která je nezbytné dodržovat, aby přecházení přes silnici bylo co možná nejbezpečnější.
2: Sport.
3: Neseme výsledky včerejších utkání klubů z našeho regionu v 17. kole Moravskoslezské fotbalové ligy. Uničov padl s Vítkovicemi 1-3, Blansko remizovalo s Polankou 1-1, Bečko Sigmy Olomouce prohrálo s Hodonínem 0-2 a Hranice s Hlubinou 1-4.
2: Radio Metropole, to na sebe.
4: Přejete si prožít pohodový den, kdy se jednak nespálíme od sluníčka a taky nehrozí rýma kvůli nachlazení, přesně ten bude právě dnes. Víme, jak bude, na obloze většinou mraky, oblačno anebo zataženo, denní teploty 23 až 26, povane mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za vteřinu. Zítra nejteplejší den tohoto týdne, páteční teploty 25 až 29, nejdřív zataženo, později vysoká oblačnost, místy zítra i polojasno. A co víkend? Víkendové teploty 20 až 23, v sobotu polojasno, v neděli i jasno. No.
2: Radio Metropole za volantem.
4: Blesková doprava z Olomoucka, z Kroměříže, z Rýmařova, také z Hranic. Ranní doprava na moravských silnicích a dálnicích je momentálně celkem v pohodě. Například po dálnici z Olomouce do Mohelnice se s klidem dostaneme za necelou půl hodinu. A na cestách nám asistují policejní hlídky, vidíme je v Kroměříži na Velehradské u Hřbitova, v Rýmařově u školky na Revoluční nebo mezi Hranicemi a Černotínem na úrovni Hranické propasti. Čtvrtečním ránem jedeme dozadu i dopředu, přejeme šťastnou cestu a nízkou potřebu.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: co? Už jste vzhůru. Krásné ráno, posloucháte svoje oblíbené rádio a my vám přejeme pohodový den. Také ve čtvrtek jsou planety a hvězdy v pohybu a přesně ví, co nás čeká. Jsou tu naše horoskopy, tak doufejme, že nám všem přinesou jen samé dobré zprávy.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, klíčem k úspěchu bude rozvážnost. Býci, žádná práce není zbytečná. Blíženci, neberte si toho na sebe tolik. Radci, milujete věci, které fungují a dělají vám radost. Lvi, sami nejlépe víte, jak si posílit sebevědomí. Pany, zaznamenáte značné pokroky nejen v práci. Váhy, máte poněkud hektické tempo, zkuste trochu zvolnit. Štíři, dáte šanci výzvám, které jsou nevšední a zajímavé. Střelci, není důvod smutnit. Přece víte, že s úsměvem jde všechno líp. Kozorozi, život vás teď láká na nějakou neobyčejnou cestu. Vodnáři, vy hned budete mít jasno, co je pro vás nejlepší a co my ryby. Prý umíme odpustit, ale taky archivujeme a vlastně nic nezapomínáme.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn. Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz

0: probuzení. Za pár vteřin se podíváme na šikovné vychytávky, které nám ušetří čas i energii. Budeme třídit jako profíci. Díky, že do toho jdete s námi a posloucháte naše rádio.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Díky, že posloucháte. Představte si rozhlednu v olomoucké zoologické zahradě. Ne, zpátky, ta je malá. Představte si vysokou petřínskou rozhlednu v Praze. To pořád nestačí. Přesuneme se do Francie. Paříž. Eiffelova věž. Máte, vidíte ji? Super. A teď si představte 116 Eiffelovek vedle sebe. No, to je ono. Přesně tolik vážily vytříděné obaly, které v Česku za loňský rok zamířily k recyklaci nebo k energetickému využití. Dohromady přes 1 173 000 tun, tedy skutečně váha 116 Eiffelovek v přepočtu. Třídíte doma? My v rádiu taky. Podle webu jaktřídit.cz aktivně třídí 3/4 obyvatel Česka. A k recyklaci se podařilo přidat 78% obalových odpadů. Navíc jsme tím tříděním a recyklací ušetřili objem vody, který by dohromady naplnil přehrady Lipno a Vranov. Wow! Takže až příště půjdeme ke žlutému, modrému nebo zelenému konťasu, vzpomeňme si, že naše třídění má váhu 116 Eiffelovek a že šetří vodu v objemu Lipna i Vranova. Super pocit, co?
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod Pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
8: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
9: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
11: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99.

0: a 7 days croissant různé druhy za 9,90 až do 8. září. Kaufland.
1: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Rádio Metropole.
0: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
4: Myslíš si, že máš přehled o všem?
0: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, který tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Je čtvrtek, 3. září. Galerie města Olomouce otevřela výstavu Možným dotekem. Expozice 14 českých výtvarníků, mezi kterými jsou i držitelé významných cen, ukazuje kresby, grafiky a knihy, pro které je společná práce s papírem. Podrobnosti na webu Galerie města Olomouce. Šumperský soud znovu rozhoduje o propuštění doživotně odsouzeného vraha. Dnes projedná žádost sériového vraha Jaroslava Hejny o podmíněné propuštění. Za trojnásobnou vraždu si odpykal už přes 22 let. Soudce loni v únoru Hejnovu žádost zamítl jako předčasnou kvůli pochybnostem o jeho klidném návratu do společnosti. Odsouzený si trest dál odpykává ve věznici Mírov u Mohelnice, za které o propuštění usiluje. Je čtvrtek a otevíráme nové číslo týdeníku Hanák. Nese detaily z Přerova o posunu projektu jeho západního obchvatu i s úpravou Mádrova podjezdu. Má i aktuality o zásadní příčině loňské havárie vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou. Dnes v novém čísle týdeníku Hanák. Do Česka přichází výrazně méně mužských uprchlíků z Ukrajiny. Od srpna totiž v Evropské unii platí opatření, které odpírá dočasnou ochranu mužům od 23 do 60 let bez splněných vojenských povinností v domovině. V Česku aktuálně pobývá přes 398 tisíc lidí, kteří utekli z Ukrajiny před rusko-ukrajinskou válkou. V přepočtu na celkový počet obyvatel tak naše země nadále hostí nejvíce ukrajinských válečných utečenců z celé EU, píše ČTK.
0: Sport.
3: Region zazářil ve včerejších zápasech druhého kola na tenisovém Grand Slamu US Open. Olomoucká rodačka Karolína Muchová přehrála po setech 6-1 a 6-0 Britku Bolterovou. Hvězda přerovského klubu Linda Nosková vyhrála 2-0 na sety nad Tajkou Tara Rudíovou. A ESO prostějovského tenisového klubu Jiří Lhečka zvítězil 3-0 na sety nad britským kvalifikantem Samuelem. A jdou dál.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Kdo si s námi nařídil budíček na opravdu brzkou ranní hodinu, ten vstával do tmy. Sluníčko každým dnem vychází vždy o chvíli později. Dnes 6 hodin 9 minut, západ v 19.30. Víme, jak bude. Čtvrteční nejvyšší teploty na naší skvělé Moravě 23 až 26, oblačno anebo zataženo. Zítřejší tedy páteční teploty 25 až 29, nejdřív zataženo, později vysoká oblačnost a místy polojasno. A pokud se ptáte, jaký bude první zářijový víkend, v sobotu polojasno, v neděli i jasno a víkendové teploty po oba dva dny mezi 20 a 23 stupni Celsia.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Poruka v Olomouci, nehoda mezi Přerovem a Dřevohosticemi a policie mimo jiné na dálnici z Olomouce na Mohelnici. Víme, jak se jezdí tady? Dobré ráno. Porouchané vozidlo čeká na uzdravení v Olomouci na Brněnské na úrovni akvaparku ve směru do centra. Bacha na nehodu mezi Přerovem a Dřevohosticemi za odbočkou na Želatovice. Skrytá policejní hlídka monitoruje dálnici z Olomouce na Mohelnici. Naposledy jsme ji spolu viděli na 239. kilometru za Lošticemi a další policejní hlídky teď hlásíte z Bruntálu na Jesenické nebo z Hranic na Bělotinské. Přejeme šťastný dolet.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: taky ve čtvrtek ladíte naprosto správně a díky, že jste s námi. Už za okamžik jsou tu dnešní oslavenci, tak ať máte jedinečný den a ať se bavíte i s naším kalendářem.
1: Metropole právě dnes.
2: Je čtvrtek 3. září a narozeniny slaví zpěvačka Jennifer Page, oblíbený televizní hlasatel Alexandr Hemala.
3: Všechno dobře dopadlo, jak se v pohádkách sluší a patří.
2: Nebo bývalý hokejový reprezentant Martin Straka. A svíčky dnes spoukává na narozeninovém dortu také hvězda sitcomu 2,5 chlapa Charlie Sheen. Svátek mají Bronislav a Bronislava. Jejich jméno má slovanské kořeny, vykládá se ve spojení s bojem a se slávou. A přesně podle toho jsme pojali i dnešní sváteční hymnu. Tohle jsme vytvořili z AI, no a upřímně, není to žádná ukolébavka. Pro Broni a Broňky roková hymna nabitá energií.

0: seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Nová sezóna.

0: platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Týnecká folková zahrada. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
7: Posloucháš?

0: Je tady čtvrtek, jste na těch správných vlnách a my vám přejeme úspěšný start do nového dne. Na našich vlnách nás už za chvilku čekají ty nejlepší filmové premiéry teď na začátku září. A my jsme moc rádi, že ladíte právě tohle rádio a přejeme dál příjemný poslech.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Díky, že nás ladíte. Víte, kdy do moravských kin přichází nové filmy? Pravidelně každý čtvrtek. A o čem kináři nejvíc mluví po prázdninách v tomto týdnu a jaké jsou novinky? Za filmové experty u mikrofonu Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Radku, zdravíme tě.
3: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj Lukáši. Léto sice pořád ještě běží, ale prázdniny nám skončily. Bohužel. Očima kinaře bych taky řekl bohužel, protože letošní prázdniny navštívilo kina opravdu hodně diváků. Jen film Spider-Man z Bruce Nový den a Odysseu vidělo dohromady víc jak milion lidí. A zájem o tyto filmy zdaleka nekončí. Co taky nekončí, je nabídka nových premiér. Již tento týden zažijete v kině Dokonalý den. To je název nového českého filmu s Vladimírem Polívkou a Kateřinou Marií Fialovou.
4: Kam jedeš? Ano.
5: Do Berlína.
4: Nemáš kuka?
5: Nemám.
4: Perfect.
3: Ti zažijí díky náhodnému setkání ve vlaku dokonale spontánní den, který ale jednou skončit musí. A oba postupně zjišťují, že by takových dní spolu chtěli zažít více.
5: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
3: Připravte se na vtipnou romantickou oddechovku.
6: Co se ti stalo?
7: A mám na předním skle rozmáznutou včelu.
6: Ale no tak, přestaň vňukat.
3: Víte, že od premiéry ikonické pohádky Auta uběhlo již 20 let? Neznám nikoho, kdo by tento animák s bleskem McQueenem a burákem neznal. A protože je tomu právě 20 let, rozhodli se tvůrci, že na týden film vrátí do kin.
8: Ty kraxna!
3: Máte tak jedinečnou možnost zazpomínat nebo dát šanci dětem, které pochopitelně v roce 2006 film v kině vidět nemohli.
8: Něco ti povím, synku. Jel bych i 10 kiláků s rozbitým předním sklem, jen abych viděl tenhle biják.
3: 8 nohou a milion followerů. Zní to jako popis nějakého úspěšného influencera. Je to ale název velmi specifického filmu, který žánrově kombinuje horor a komedii. A rozhodně to není nic pro ty, co nemají rádi pavouky.
9: Influencers to lawn shit.
10: Not joining the party?
11: I'm not in the party.
12: I'm guessing you didn't come just to see me.
3: Skupina VIP influencerů se totiž sejde na tropickém ostrově při příležitosti otevření luxusního rezortu a užívají si tyrkysové moře, bílé pláže a koktejly u bazénu, dokud se neobjeví první černý vetřelec a po něm hned miliony dalších. Kdo zveřejní poslední příspěvek?
2: Doufám, že my. Romantická česká oddechovka Dokonalý den, návrat animáku Auta i hororová komedie 8 nohou a milion followerů jsou nové filmy v moravských kinech na první zářijový týden. Za filmové experty je odhaluje Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Díky za to.
3: Díky za rozhovor, Lukáši, a všem posluchačům přeji hezký den.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
13: Radio Metropole.

0: konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
1: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
2: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
2: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
2: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
10: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, pamatujte na dodržování povolené rychlosti. Dnes to v ulicích města hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na třídě Míru a v Gagarinově ulici. Obdobné kontroly budou pokračovat i v dalších dnech.
1: Prostějov aktuálně.
3: Historie železnice v praxi. V Prostějově vzniká unikátní digitální archiv České železnice. Místní výhybkárna ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol digitalizuje celých 70 let své historie. Chtějí zachovat významné technické dědictví. Náročnější to bude za volantem na Blanensku v okolí Černé hory. V půlce září tu začne dlouho odkládaná oprava silnice 43. Práce v úseku od Šebrova po Olešnou přinesou dopravní omezení. Objížďky se ještě řeší, píše Deník.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Česká armáda zkouší nové maskáče. Nový maskovací vzor MAT 21 v roce 2029 nahradí dosavadní vzor 95. Nová kamufláž navazuje na současný vzor tvarem skvrn na úboru, ale má upravené barvy k nynější krajině.
0: Sport.
3: Startuje nový ročník hokejové ligy mistrů a také letos se zastoupením českých klubů. V prvním kole soutěže dnes uvidíme od 17.30 domácí zápas Plzně se švédským Rögle a Liberec hraje venku s finským Tampere. A ještě od 18 hodin Pardubice doma s polskými Tychy. Přineseme vám výsledky.
1: Radio Metropole, co na sebe.
4: Přejete si prožít pohodový den, kdy se jednak nespálíme od sluníčka a taky nehrozí rýma kvůli nachlazení, přesně ten bude právě dnes. Víme, jak bude, na obloze většinou mraky, oblačno anebo zataženo, denní teploty 23 až 26, povane mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za vteřinu. Zítra nejteplejší den tohoto týdne, páteční teploty 25 až 29, nejdřív zataženo, později vysoká oblačnost, místy zítra i polojasno. A co víkend? Víkendové teploty 20 až 23, v sobotu polojasno, v neděli i jasno. No.
1: Radio Metropole za volantem.
4: Policie v Olomouci, ve Zlíně, také mezi Holešovem a Hlinskem a pozor na nehodu mezi Olomoucí a Přerovem. Víme, jak se jezdí tady. Policejní kontroly teď na 267. kilometru obchvatu Olomouce u Slavonína. Další hlídky přímo v Olomouci na Roosevelce, ve Zlíně na náměstí TGM nebo mezi Holešovem a Hlinskem pod Hostýnem u Jankovic. A nehoda je nedaleko Olomouce v Záběšní Lhotě mezi obchodem a zdejším hřištěm. Čtvrtkem jedeme dozadu i dopředu, přejeme šťastnou cestu a nízkou spotřebu.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Ahoj, i dnes tě baví tvoje Rádio Metropole a společně se podíváme do světa aplikací. Možná tě překvapí, k čemu všemu dnes můžeš využít mobil. Třeba jako pomocníka při sledování zraku. Právě na to je totiž apka iCharts pro Android, na kterou se dneska podíváme. Jde o nástroj určený pro testování a dlouhodobé sledování zraku dětí i dospělých. Místo klasických tištěných tabulí používá digitální testovací tabule se symboly. Ty navíc generují náhodně, takže si jejich pořadí při opakovaném měření nemůžeš jednoduše zapamatovat. Díky tomu mají být opakované kontroly přesnější. iCharts umožňuje nastavit testovací vzdálenost podle potřeby a nechybí ani režim měření pomocí zrcadla. Výsledky si můžeš ukládat a následně sledovat jejich vývoj v přehledných grafech. Aplikace tak může posloužit například při domácím sledování zraku, ve škole nebo jako doplňkový nástroj v ordinaci. Je ale důležité brát ji jako nástroj pro sledování a orientační testování, ne jako náhrada odborného vyšetření. A ještě jedna zajímavost. Aplikace iCharts je aktuálně na Androidu zdarma, takže pokud chceš mít přehled o tom, jak se tvůj zrak v čase mění, můžeš si ji vyzkoušet. A možná zjistíš, že telefon nemusí být jen zdroj zábavy, ale umí být i docela praktickým pomocníkem. Rádio Metropole, víc muziky, víc energie.
1: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: taky ve čtvrtek dopoledne hrajeme a bavíme. Je to jako vždycky hit za hitem, ať už jste v práci, doma nebo na cestách. Díky, že držíte vlnu a posloucháte. Přejeme dál pohodový den s úsměvem a s naším rádiem.
1: Izomat stavebniny. Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
2: Stačí si vybrat.
1: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
2: Izomat.cz.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v Zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
7: Nová sezóna

0: platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.

0: dopoledne, ať už posloucháte kdekoliv. Pořád se něco děje a taky proto už chystáme další zprávy. Bude to jako vždy kompletní balíček, region, sport, počasí a taky aktuální doprava. Děkujeme za váš čas a přejeme vám, ať máte taky dneska ten správný směr.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
3: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
4: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
6: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
1: Posloucháš?
7: Radio Mef.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Řidiči v Olomouci, nezapomeňte, od února 2027 v Olomouci začnou platit delší doby zpoplatněného parkování. Ovšem, město informuje, že u Tržnice a Husova sboru řidiči zaparkují dál bez poplatku o víkendech a večerech.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Vyšetřování pádů větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku dál pokračuje. Policie po 2 týdnech dosud nemá konkrétního viníka. Kriminalisté prověřují několik verzí příčin události, včetně možnosti protiprávního jednání. Dále to sledujeme. Autobusové nádraží v Mohelnici se znovu změnilo ve staveniště. Pracovat se tu bude do října. Dělníci opravují nepovedenou izolaci stropu podzemních garáží, do kterých roky zatéká. Autobusy jezdí z náhradních zastávek.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Letošní extrémní vedra a sucho sebou nesou finanční dopady na chovatele. Kvůli počasí vzrostly ceny sena na rekordní úroveň. Za balík chovatele zaplatí téměř 2000 korun, což je víc než dvojnásobek oproti loňsku.
1: Sport.
2: Držitel zlatého míče z roku 2003 a nynější manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd se oženil. Vzal si zpěvačku Daru Rollins, se kterou tvoří pár už téměř 5 let. Svatbu měli u italského jezera Maggiore, píše o tom ČT. Blahopřejeme.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole.
4: Kdo si s námi nařídil budíček na opravdu brzkou ranní hodinu, ten vstával do tmy. Sluníčko každým dnem vychází vždy o chvíli později. Dnes 6 hodin 9 minut, západ v 19.30. Víme, jak bude. Čtvrteční nejvyšší teploty na naší skvělé Moravě 23 až 26, oblačno anebo zataženo. Zítřejší tedy páteční teploty 25 až 29, nejdřív zataženo, později vysoká oblačnost a místy polojasno. A pokud se ptáte, jaký bude první zářijový víkend, v sobotu polojasno, v neděli i jasno a víkendové teploty po oba dva dny mezi 20 a 23 stupni Celsia.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Blesková doprava z Olomouce, z dálnice mezi Prostějovem a Vyškovem, také z Kroměříže. Víme, jak se jezdí tady. Policie kontroluje rychlost v Olomouci na třídě míru pod Hřbitovem. Taky na 12. kilometru dálnice z Prostějova na Vyškov u Brodku a nehoda je v Kroměříži na Hulínské. U odbočky na dálnici zasahuje sanitka i policie.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: že trávíš čtvrteční den s naším rádiem. Víkend už je téměř za rohem, tak je nejvyšší čas začít plánovat, kam vyrazíš za odpočinkem a novými zážitky. Za 20 minut ti nabídneme ty nejlepší tipy na zajímavé akce v okolí. Přejeme ti krásný den a ať ti dnešní čtvrtek utíká v naprosté pohodě.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
6: Radio Metropole.

0: Metropole
1: a dopolední chill. Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Heslo čtvrtka 3. září s naším rádiem. Všechno je tak, jak má být a všechno se děje pro něco. A co se děje kolem nás? Na to se podíváme právě teď. V kinech je ode dneška Dokonalý den. Tuhle romantickou komedii s Vladimírem Polívkou dává dneska třeba olomoucké kino Premier Cinemas v Šantovce, také kino Šumperk anebo Mohelnice. A zítra Dokonalý den prožijeme i v kině Uničov a ve Štěpánově. A poslední dobou je taková móda, že se do kin vrací i filmy s nějakým výročím. Po 20 letech je to i obnovená premiéra animáku Auta dnes v přerovském kině Hvězda. S naším rádiem také pořádáme benefiční den a koncert pro mobilní hospic Nejste sami. Proběhne v pátek na Salzerově redutě v Olomouci. Tento hospic slaví už 10 let. A tento pátek nás čekají regionální dobroty, tanečky a také inspirativní hosté. A je tu i pozvánka do Rýmařova na Dřevařské lesnické a myslivecké dny 2026. Tento pátek a v sobotu ve Flemichově zahradě. Vystoupí třeba i Pavel Celta. Těšíme se.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
9: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
10: Luskni.cz.
11: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
10: Luskni.
11: Koloběžku nebo spotřebič?
10: Luskni a máš.
11: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
0: Tvoje dopoledne. Tvoje rádio.
17: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Varhaníky světového formátu si budeme moci poslechnout v Olomouci. Dnes tu začíná Mezinárodní varhaní festival. Připomene francouzského skladatele Marcela Duprého. Do 17. září festival nabídne 6 koncertů. Program najdeme na webu mfo.cz. Úvod 58. ročníku Mezinárodního varhaního festivalu bude výsostně patřit olomouckým umělcům. Vystoupí jeden z předních varhaníků české scény Karel Martínek a akademický sbor Žerotín, informuje Olomouc.cz. Koncert začíná v 19 hodin v kostele svatého Mořice.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Roste průměrná mzda v Olomouckém kraji. Ve druhém čtvrtletí vzrostla o více než 6% na 45 825 korun měsíčně hrubého. Zaměstnancům přibylo průměrně 2750 korun a po započtení inflace si reálně polepšili o více než 4%. Nicméně mzda v Olomouckém kraji zaostává za celostátním průměrem o více než 6 000 korun a je čtvrtá nejnižší v Česku. Nižší průměrné měsíční výdělky mají zaměstnanci jen v Pardubickém, Zlínském a Karlovarském kraji. Kolik peněz vkládáme do dovolené, to ukazuje průzkum Invia. Češi utratí v průměru 55 000 korun, nejméně ze všech zemí střední Evropy. Nejvíce utrácejí Maďaři, a to o 23 000 korun víc než my. A kam rádi jezdíme? Středoevropané podle průzkumu nejraději jezdí do Turecka, Egypta a Řecka. Píše o tom ČTK.
2: Sport.
3: A už tu jsou na dnešek další přípravné zápasy před novou hokejovou sezónou a s kým pak hrají kluby z našeho regionu. Olomoučtí Kohouti vyzvou venku od 17.30 Jihlavu a od 18 hodin pak zápas Kroměříže s prostějovskými Jestřáby a SK Prostějov proti Žďáru nad Sázavou. Výsledky vám přineseme.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Dnes se nám během dne postupně zatáhne, odpoledne může zapršet. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů. Zítra bude o pár stupňů tepleji, naměříme až 27, i když ráno může ještě ojediněle sprchnout. Odpoledne si už budeme užívat sluníčko. A pranostika nám říká, že teplé září, dobře se ovoci i vínu daří.
2: Rádio Metropole, za volantem.
4: Olomouci pozor na policejní hlídku na Brněnské a taky na menší kolonu na Třídě svobody. Zdržet se tady můžete do 10 minut. Policejní hlídky nám řádí ještě i na D35 na exitu Velký újezd a nebo na D1 na trase Přerov-Ostrava na exitu Lipník nad Bečovou Trnávka a nebo na exitu Bělotín. Tak nohu z plynu.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc

0: skvělé, že máš naladěné právě naše rádio. Společně prožíváme první zářijový čtvrtek a my pro tebe chystáme nálož užitečných servisních informací. Tentokrát si posvítíme na třídění odpadu. Do té doby ti posíláme parádní pecky.
1: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
4: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
5: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
9: Tohle je Radio Metropol.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Díky, že posloucháte. Představte si rozhlednu v olomoucké zoologické zahradě. Ne, zpátky, ta je malá. Představte si vysokou petřínskou rozhlednu v Praze. To pořád nestačí. Přesuneme se do Francie. Paříž. Eiffelova věž. Máte, vidíte ji? Super. A teď si představte 116 Eiffelovek vedle sebe. No, to je ono. Přesně tolik vážily vytříděné obaly, které v Česku za loňský rok zamířily k recyklaci nebo k energetickému využití. Dohromady přes 1 173 000 tun, tedy skutečně váha 116 Eiffelovek v přepočtu. Třídíte doma? My v rádiu taky. Podle webu jaktřídit.cz aktivně třídí 3/4 obyvatel Česka. A k recyklaci se podařilo přidat 8,70% obalových odpadů. Navíc jsme tím tříděním a recyklací ušetřili objem vody, který by dohromady naplnil přehrady Lipno a Vranov. Wow. Takže až příště půjdeme ke žlutému, modrému nebo zelenému konťasu, vzpomeňme si, že naše třídění má váhu 116 Eiffelovek a že šetří vodu v objemu Lipna i Vranova. Super pocit, co?
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole.
2: Metropole.
0: Yeah.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďme na to. Přemnožené nutrie v centru města dál řeší Olomouc. Pokračuje jejich odchyt, s nímž městu pomáhají myslivci. Letos už chytili 23 kusů tohoto invazivního druhu, který znečišťuje břehy. Doplníme, že na Olomoucku loni myslivci odlovili 544 nutrií.
1: Olomouc aktuálně.
3: Velká přepravková loupež v Olomouci. Z jednoho z olomouckých hypermarketů zmizelo 920 prázdných pivních láhví a 46 přepravek. Kuriozní krádež se škodou asi 20 000 korun nahlásil v úterý ráno policii zaměstnanec prodejny. Stopa se pak ukázala na videu z jiné prodejny. Z něj policie zjistila, že se tam objevily dvě osoby, které vracely velké množství plastových přepravek, ovšem bez láhví. Policisté dvojici velmi rychle vypátrali.
4: 31-letý muž a 32-letá žena se policistům ke krádeži přiznali. K případu uvedli, že všech 46 kusů přepravek postupně společnými silami odvezli ze skladu na nedalekou louku. Tam láhve z přepravek vysypali do trávy, aby mohli vracet přepravky a láhve zvlášť. K vrácení části láhví využili jednoho z místních bezdomovců, který ale s krádeží neměl nic společného. Pachatelé způsobili hmotnou škodu dosahující téměř 20 000 korun.
3: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Oběma podezřelým hrozí až 2 roky vězení. Vracíme se ke středeční srážce osobního vlaku a popelářského auta u Prostějova. Policie nově oznámila, že srážku vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Řidič auta na přejezdu označeném jen značkami vlak zřejmě přehlédl. Při srážce se zranilo 8 lidí a celková škoda přesahuje 8 milionů korun. Doplníme, že tento přejezd je označen pouze výstražními kříži, kde mají řidiči povinnost přesvědčit se, zda vlak nejede. Téma dál sledujeme.
0: Sport.
3: Blíží se finále atletické diamantové ligy. Prestižní soutěž vyvrcholí v Bruselu v pátek a v sobotu. Jedinou českou zástupkyní v boji o trofeje bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lou Manuel. Jiní čeští atleti měli k postupu daleko.
5: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Očekáváme oblačno, přechodně i polojasno. Později odpoledne a večer se ojediněle mohou vyskytnout slabé přeháňky. Nejvyšší teploty dneska vystoupí na 25 stupňů, což je daleko od rekordu pro dnešní den. V roce 1781 jsme měřili 32,7 stupňů. I v noci čekáme večnou oblačnost, s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Zítra mraky budou už jenom ráno a během odpoledne se bude pomalu vyjasňovat.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Olomouci si musíme dát pozor na policejní hlídku. Ta na vás číhá na ulici Albertova. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu. Pozor si musíte dát i na nehodu, tu aktuálně řešíme v obci Černotín. A další policejní hlídky jsou na D1 na trase Ostrava-Přerov za exitem Bělotín anebo před exitem Vyškov Východ.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Díky, že si ke čtvrtečnímu odpoledni vybíráš naši společnost a pořádné hity. Právě teď je ten správný čas se na chvíli zastavit a podívat se společně do kalendáře na dnešní oslavence a zajímavé příběhy, co se váží k dnešnímu datu. Zbystřit by možná měli všechny Bronislavy a Bronislavové. Přeju ti pohodové odpoledne s našimi skvělými peckami.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
4: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Izomat stavebniny.
6: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
7: Stačí si vybrat.
6: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
7: Izomat.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
14: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: KFC ti zase nabízí víc.
17: MacBooky Neo.
16: iPhone 17.
17: Laserové projektory.
16: Sluchátka Apple Beats.
17: A stovky dalších cen.
16: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
17: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
16: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Tohle je
1: Radio Metro.

0: Metropole právě dnes.
1: Je čtvrtek 3. září a narozeniny slaví zpěvačka Jennifer Page, oblíbený televizní hlasatel Alexander Hemala.
2: Všechno dobře dopadlo, jak se v pohádkách sluší a patří.
1: Nebo bývalý hokejový reprezentant Martin Straka. A svíčky dnes spoukává na narozeninovém dortu také hvězda sitcomu 2,5 chlapa Charlie Sheen. Svátek mají Bronislav a Bronislava. Jejich jméno má slovanské kořeny, vykládá se ve spojení s bojem a se slávou. A přesně podle toho jsme pojali i dnešní sváteční hymnu. Tohle jsme vytvořili z AI, no a upřímně, není to žádná ukolébavka. Pro Broni a Broňky roková hymna nabitá energií. Broni!

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, pamatujte na dodržování povolené rychlosti. Dnes to v ulicích města hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na třídě Míru a v Gagarinově ulici. Obdobné kontroly budou pokračovat i v dalších dnech.
0: Prostějov aktuálně.
3: Historie železnice v praxi. V Prostějově vzniká unikátní digitální archiv České železnice. Místní výhybkárna ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol digitalizuje celých 70 let své historie. Chtějí zachovat významné technické dědictví. Náročnější to bude za volantem na Blanensku v okolí Černé hory. V půlce září tu začne dlouho odkládaná oprava silnice 43. Práce v úseku od Šebrova po Olešnou přinesou dopravní omezení. Objížďky se ještě řeší, píše Deník.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Česká armáda zkouší nové maskáče. Nový maskovací vzor MAT-21 v roce 2029 nahradí dosavadní vzor 95. Nová kamufláž navazuje na současný vzor tvarem skvrn na úboru, ale má upravené barvy k nynější krajině.
1: Sport.
3: Startuje nový ročník hokejové ligy mistrů a také letos se zastoupením českých klubů. V prvním kole soutěže dnes uvidíme od 17.30 domácí zápas Plzně se švédským Rögle a Liberec hraje venku s finským Tampere. A ještě od 18 hodin Pardubice doma s polskými Tychy. Přineseme vám výsledky.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Zatímco v Portugalsku, Španělsku a nebo Itálii si užívají sluníčko a teploty od 35 do 40 stupňů, nám se venku pomalu zatahuje a teploty stoupají k 25 stupňům. Odpoledne může dokonce i sprchnout. Zítra bude počasí přesně naopak. Ráno ještě čekáme přehánky a zataženo, ale během dne se bude postupně vyjasňovat a teploty porostou až k 27 stupňům.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Olomouci můžete potkat policejní hlídku třeba na třídě Míru, tak za Husplinu. Policejní hlídka je také mezi obcemi Rokytnice a Brodek u Přerova. Pozor si musíme dát i v Napajadlech ulici Nádražní a nebo v Otrokovicích ulici Napajadelská. Pokuty policisté rozdávají i v Mohelnici v ulici Zábřežská. Tak na Husplinu.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Moc ti děkujeme za poslech i ve čtvrtek odpoledne jsme tady s tebou. Máme pro tebe už za 20 minut připravený rozhovor s naším filmovým expertem, který nám přinese přehled nových premiér. Přeju ti příjemné odpoledne a ať máš po celý zbytek dne skvělou náladu.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
2: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
2: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
2: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
13: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Díky, že nás ladíte. Víte, kdy do moravských kin přichází nové filmy? Pravidelně každý čtvrtek. A o čem kinaři nejvíc mluví po prázdninách v tomto týdnu a jaké jsou novinky? Za filmové experty u mikrofonu Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Radku, zdravíme tě.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Léto sice pořád ještě běží, ale prázdniny nám skončily. Bohužel. Očima kinaře bych taky řekl bohužel, protože letošní prázdniny navštívilo kina opravdu hodně diváků. Jen film Spider-Man z Bruce Nový den a Odysseu vidělo dohromady víc jak milion lidí. A zájem o tyto filmy zdaleka nekončí. Co taky nekončí, je nabídka nových premiér. Již tento týden zažijete v kině Dokonalý den. To je název nového českého filmu s Vladimírem Polívkou a Kateřinou Marií Fialovou.
3: Kam jedeš, Ano?
4: Do Berlína.
3: Nemáš kluka?
4: Nemám.
3: Ti
2: zažijí díky náhodnému setkání ve vlaku dokonale spontánní den, který ale jednou skončit musí. A oba postupně zjišťují, že by takových dní spolu chtěli zažít více.
4: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
2: Připravte se na vtipnou romantickou oddechovku.
5: Co se ti stalo?
6: A mám napřed tím skle rozmáznutou v čelu.
5: Ale no tak, přestaň kňukat.
2: Víte, že od premiéry ikonické pohádky Auta uběhlo již 20 let? Neznám nikoho, kdo by tento animák s bleskem McQueenem a burákem neznal. A protože je tomu právě 20 let, rozhodli se tvůrci, že na týden film vrátí do kin.
6: Ty kraxna!
2: Máte tak jedinečnou možnost zazpomínat nebo dát šanci dětem, které pochopitelně v roce 2006 film v kině vidět nemohli.
6: Něco ti povím, synku. Jel bych i 10 kiláků s rozbitým předním sklem, jen abych viděl tenhle biják.
2: 8 nohou a milion followerů. Zní to jako popis nějakého úspěšného influencera. Je to ale název velmi specifického filmu, který žánrově kombinuje horor a komedii. A rozhodně to není nic pro ty, co nemají rádi pavouky. Influencers to
7: loom shit. Not joining the party?
8: I'm not in the party.
9: I'm guessing you didn't come just to see me.
2: Skupina VIP influencerů se totiž sejde na tropickém ostrově při příležitosti otevření luxusního rezortu a užívají si tyrkysové moře, bílé pláže a koktejly u bazénu, dokud se neobjeví první černý vetřelec a po něm hned miliony dalších. Kdo zveřejní poslední příspěvek?
1: Doufám, že my. Romantická česká oddechovka Dokonalý den, návrat animáku Auta i hororová komedie 8 nohou a milion followerů jsou nové filmy v moravských kinech na první zářijový týden. Za filmové experty je odhaluje Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Díky za to.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a všem posluchačům přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
10: Radio Metropole.
11: Luskni.cz.
12: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
11: Luskni.
12: Koloběžku nebo spotřebič?
11: Luskni a máš.
12: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
13: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr, uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
14: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
15: Městy s náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
16: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
17: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
12: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
11: Nová sezóna

0: platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
2: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc, sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Řidiči v Olomouci, nezapomeňte, od února 2027 v Olomouci začnou platit delší doby zpoplatněného parkování. Ovšem, město informuje, že u Tržnice a Husova sboru řidiči zaparkují dál bez poplatku o víkendech a večerech.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Vyšetřování pádů větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku dál pokračuje. Policie po dvou týdnech dosud nemá konkrétního viníka. Kriminalisté prověřují několik verzí příčin události, včetně možnosti protiprávního jednání. Dále to sledujeme. Autobusové nádraží v Mohelnici se znovu změnilo ve staveniště. Pracovat se tu bude do října. Dělníci opravují nepovedenou izolaci stropu podzemních garáží, do kterých roky zatéká. Autobusy jezdí z náhradních zastávek.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Letošní extrémní vedra a sucho sebou nesou finanční dopady na chovatele. Kvůli počasí vzrostly ceny sena na rekordní úroveň. Za balík chovatele zaplatí téměř 2000 korun, což je víc než dvojnásobek oproti loňsku.
1: Sport.
2: Držitel zlatého míče z roku 2003 a nynější manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd se oženil. Vzal si zpěvačku Daru Rollins, se kterou tvoří pár už téměř 5 let. Svatbu měli u italského jezera Maggiore, píše o tom ČT. Blahopřejeme.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole.
4: Dnes se nám během dne postupně zatáhne, odpoledne může zapršet. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů. Zítra bude o pár stupňů tepleji, naměříme až 27, i když ráno může ještě ojediněle sprchnout. Odpoledne si už budeme užívat sluníčko. A pranostika nám říká, že teplé září, dobře se ovoci i vínu daří.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Na cestách buďte mimořádně opatrní, hlásíte nám dost nehod. Jedna je v Moravské Třebové v ulici Brněnská, další v obci Zubří v ulici Hamerská a bouralo se také přímo v Olomouci na ulici Českobratrská. A máme tady dopravu i přímo od vás.
5: Tak na dálnici D46 směrem na Prostějov z Olomouce před Tržovickým mostem. Na té rovince uletělo dodavce zadní kolo, tak jenom opatrně leží tam uprostřed cesty.
4: Děkujeme moc posluchačce Marušce a hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Díky, že ladíš náš stream i během čtvrtka. Chceš vědět, čím právě žijí regionální weby a o čem se všude píše? Za malou chvíli ti přineseme ty nejzajímavější zprávy a perličky z našeho okolí. Přejeme ti pohodové odpoledne a ať ti jde všechno snadno od ruky.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnostpoznání.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod Pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
8: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
9: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
10: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
11: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
12: Posloucháš?
13: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Máte správně naladěno, s naším rádiem jste vždycky v obraze. Opera Čert a Káča bude první premiérou Moravského divadla Olomouc v nové sezóně. Poprvé ji budeme moci spatřit už v pátek 4. září v režii Dominika Beneše. Podrobnosti píše Olomouc.cz. A máme tu historický zlom na Univerzitě Palackého. Kancelář rektora poprvé povede žena. Od roku 2022 vykonával tuto funkci právník Martin Tomášek. Nyní ho vystřídá

0: Výkonná manažerka Ivana Olivová. A když je ten čtvrtek, neseme i noviny Hanák. Ty přináší teď aktuální info o posunu dlouho připravovaného projektu jihozápadního obchvatu i s úpravou Mádrova podjezdu v Přerově. Nebo si tady přečteme i o zásadní příčině benzinové havárie u Hustopečí nad Bečvou. To a mnohem víc v novém vydání týdenníku Hanák, který vychází vždy ve čtvrtek. A my jedeme dál.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
3: Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
2: Metropole.
3: Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u dalších zpráv. Varhaníky světového formátu si budeme moci poslechnout v Olomouci. Dnes tu začíná Mezinárodní varhaní festival. Připomene francouzského skladatele Marcela Duprého. Do 17. září festival nabídne 6 koncertů. Program najdeme na webu mfo.cz. Úvod 58. ročníku Mezinárodního varhaního festivalu bude výsostně patřit olomouckým umělcům. Vystoupí jeden z předních varhaníků české scény Karel Martínek a akademický sbor Žerotín. Informuje Olomouc.cz. Koncert začíná v 19 hodin v kostele svatého Mořice.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Roste průměrná mzda v Olomouckém kraji. Ve druhém čtvrtletí vzrostla o více než 6% na 45 825 korun měsíčně hrubého. Zaměstnancům přibylo průměrně 2750 korun a po započtení inflace si reálně polepšili o více než 4%. Nicméně mzda v Olomouckém kraji zaostává za celostátním průměrem o více než 6 000 korun a je čtvrtá nejnižší v Česku. Nižší průměrné měsíční výdělky mají zaměstnanci jen v Pardubickém, Zlínském a Karlovarském kraji. Kolik peněz vkládáme do dovolené, to ukazuje průzkum Invia. Češi utratí v průměru 55 000 korun, nejméně ze všech zemí střední Evropy. Nejvíce utrácejí Maďaři, a to o 23 000 korun víc než my. A kam rádi jezdíme? Středoevropané podle průzkumu nejraději jezdí do Turecka, Egypta a Řecka, píše o tom ČTK.
0: Sport.
2: A už tu jsou na dnešek další přípravné zápasy před novou hokejovou sezónou a s kým pak hrají kluby z našeho regionu. Olomoučtí Kohouti vyzvou venku od 17.30 Jihlavu a od 18 hodin pak zápas Kroměříže s prostějovskými Jestřáby a SK Prostějov proti Žďáru nad Sázavou. Výsledky vám přineseme.
1: Radio Metropole, co na sebe.
3: Jak bude. Po obloze se nám dál budou honit mraky. Později odpoledne a večer nám ojediněle mohou spadnout i přehánky. Slunce nám dneska zapadne naposledy před 7:30, přesně tedy v 19 hodin a 31 minut. Oblačná pak bude i noc, s malou pravděpodobností by i během ní mohlo spadnout pár dešťových kapek. Teploty nám spadnou až ke 13 stupňům, na horách dokonce až k 10. Zítřejší ráno nás přivítá s většinou oblačností během dne, ale pak budou mraky ubývat.
1: Radio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci už za chvíli úplně dořešíme bouračku dvou osobáků v ulici Českobratrská. Při projíždění Hanáckou metropolí si pak dáme pozor taky na policejní hlídky v ulici Brněnská. Na Blanensku nám komplikuje dopravu bouračka dvou aut v Boskovicích v ulici Otakara Kubína. Na silnici přikáží havarovaná auta, projíždíme opatrně. Na Svitavsku dáme nohu z plynu v Moravské Třebové v ulici Brněnská u Lidlu. Srazil se tu osobák s motorkou, na místě je policie. Policejní hlídky nám pak hlásíte taky na D48 na exitu Bělotín, na D46 na exitu Olšany u Prostějova a taky v Přerově v ulici Polní. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

Díky, že trávíš čtvrteční den s naším rádiem. Víkend už je téměř za rohem, tak je nejvyšší čas začít plánovat, kam vyrazíš za odpočinkem a novými zážitky. Za 20 minut ti nabídneme ty nejlepší tipy na zajímavé akce v okolí. Přejeme ti krásný den a ať ti dnešní čtvrtek utíká v naprosté pohodě. Ahoj, i dnes tě baví tvoje Rádio Metropole a společně se podíváme do světa aplikací. Možná tě překvapí, k čemu všemu dnes můžeš využít mobil. Třeba jako pomocníka při sledování zraku. Právě na to je totiž apka iCharts pro Android, na kterou se dneska podíváme. Jde o nástroj určený pro testování a dlouhodobé sledování zraku dětí i dospělých. Místo klasických tištěných tabulí používá digitální testovací tabule se symboly. Ty navíc generují náhodně, takže si jejich pořadí při opakovaném měření nemůžeš jednoduše zapamatovat. Díky tomu mají být opakované kontroly přesnější. iCharts umožňuje nastavit testovací vzdálenost podle potřeby a nechybí ani režim měření pomocí zrcadla. Výsledky si můžeš ukládat a následně sledovat jejich vývoj v přehledných grafech. Aplikace tak může posloužit například při domácím sledování zraku, ve škole nebo jako doplňkový nástroj v ordinaci. Je ale důležité brát ji jako nástroj pro sledování a orientační testování, ne jako náhrada odborného vyšetření. A ještě jedna zajímavost. Aplikace iCharts je aktuálně na Androidu zdarma, takže pokud chceš mít přehled o tom, jak se tvůj zrak v čase mění, můžeš si ji vyzkoušet. A možná zjistíš, že telefon nemusí být jen zdroj zábavy, ale umí být i docela praktickým pomocníkem. Rádio Metropole, víc muziky, víc energie.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Izomat stavebniny.
3: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
4: Stačí si vybrat.
3: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
4: Izomat.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
0: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
0: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Radio Metropole.
11: Metropole. When you

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Heslo čtvrtka 3. září s naším rádiem. Všechno je tak, jak má být a všechno se děje pro něco. A co se děje kolem nás? Na to se podíváme právě teď. V kinech je ode dneška Dokonalý den. Tuhle romantickou komedii s Vladimírem Polívkou dává dneska třeba olomoucké kino Premier Cinema v Šantovce, také kino Šumperk anebo Mohelnice. A zítra Dokonalý den prožijeme i v kině Uničov a ve Štěpánově. A poslední dobou

0: Je taková móda, že se do kin vrací i filmy s nějakým výročím. Po 20 letech je to i obnovená premiéra animáku Auta, dnes v přerovském kině Hvězda. S naším rádiem taky pořádáme benefiční den a koncert pro mobilní hospic Nejste sami. Proběhne v pátek na Salzerově redutě v Olomouci. Tento hospic slaví už 10 let. A tento pátek nás čekají regionální dobroty, tanečky a také inspirativní hosté. A je tu i pozvánka do Rýmařova na dřevařské, lesnické a myslivecké dny 2026. Tento pátek a v sobotu ve Flemichově zahradě. Vystoupí třeba i Pavel Celta. Těšíme se.
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava! Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Městy z náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
5: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
6: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: baby.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 16 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, pamatujte na dodržování povolené rychlosti. Dnes to v ulicích města hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na třídě Míru a v Gagarinově ulici. Obdobné kontroly budou pokračovat i v dalších dnech.
1: Prostějov aktuálně.
3: Historie železnice v praxi. V Prostějově vzniká unikátní digitální archiv České železnice. Místní výhybkárna ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol digitalizuje celých 70 let své historie. Chtějí zachovat významné technické dědictví. Je čtvrtek a otevíráme nové číslo týdeníku Hanák. Nese detaily z Přerova o posunu projektu jihozápadního obchvatu i s úpravou Mádrova podjezdu. Má i aktuality o zásadní příčině loňské havárie vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou. Dnes v novém čísle týdeníku Hanák. Náročnější to bude za volantem na Blanensku v okolí Černé hory. V půlce září tu začne dlouho odkládaná oprava silnice 43. Práce v úseku od Šebrova po Olešnou přinesou dopravní omezení. Objížďky se ještě řeší, píše deník.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Česká armáda zkouší nové maskáče. Nový maskovací vzor MAT-21 v roce 2029 nahradí dosavadní vzor 95. Nová kamufláž navazuje na současný vzor tvarem skvrn na úboru, ale má upravené barvy k nynější krajině.
2: Sport.
3: Startuje nový ročník hokejové ligy mistrů a také letos se zastoupením českých klubů. V prvním kole soutěže dnes uvidíme od 17.30 domácí zápas Plzně se švédským Rögle a Liberec hraje venku s finským Tampere. A ještě od 18 hodin Pardubice doma s polskými Tychy. Přineseme vám výsledky.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Tak nám se začátkem září začal meteorologický podzim. To ale neznamená konec letních teplot. Naopak, odborníci předpovídají, že září bude výrazně teplejší než normálně. V některých částech Evropy můžeme pořád ještě zažívat teploty nad 30 stupňů. Co ale změna ročního období určitě přinesla, to je zkracování dnů. Během září v Česku přijdeme o více než 100 minut denního světla. Třeba dnes svítilo sluníčko na obloze 13 hodin a 21 minut. Zítra už to bude o 3 minuty méně, v sobotu pak už bude rozdíl dokonce 7 minut.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte v Olomouci v ulici Sokolovská. Zároveň se nám pomalu začínají lidi vracet z práce. V některých ulicích je tak hustší provoz. Konkrétně jde v Olomouci o ulice Na Šibeníku, IP Pavlova a nebo třeba Brněnská. Po pojíždění by ale nemělo trvat déle než pár jednotek minut. Pomaleji raději pojedeme na D1 na trase Přerov-Ostrava mezi exity Lipník a Hranice. Je tady odstavené auto na krajnici. Podobnou situaci pak řešíme taky v Mohelnici v ulici Třebovská ve směru na Podolí u benzinky. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Je skvělé, že máš naladěné právě naše rádio. Společně prožíváme první zářijový čtvrtek a my pro tebe chystáme nálož užitečných servisních informací. Tentokrát si posvítíme na třídění odpadu. Do té doby ti posíláme parádní pecky.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
2: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zda...

0: seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
6: Nová sezóna.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Díky, že posloucháte. Představte si rozhlednu v olomoucké zoologické zahradě. Ne, zpátky, ta je malá. Představte si vysokou petřínskou rozhlednu v Praze. To pořád nestačí. Přesuneme se do Francie. Paříž. Eiffelova věž. Máte, vidíte ji? Super. A teď si představte 116 Eiffelovek vedle sebe. No, to je ono. Přesně tolik vážily vytříděné obaly, které v Česku za loňský rok zamířily k recyklaci nebo k energetickému využití. Dohromady přes 1 173 000 tun, tedy skutečně váha 116 Eiffelovek v přepočtu. Třídíte doma? My v rádiu taky. Podle webu

0: Jak třídit.cz aktivně třídí 3/4 obyvatel Česka a k recyklaci se podařilo přidat 8,70% obalových odpadů. Navíc jsme tím tříděním a recyklací ušetřili objem vody, který by dohromady naplnil přehrady Lipno a Vranov. Wow! Takže až příště půjdeme ke žlutému, modrému nebo zelenému konťasu, vzpomeňme si, že naše třídění má váhu 116 Eiffelovek a že šetří vodu v objemu Lipna i Vranova. Super pocit, co?
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
10: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
12: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
13: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
14: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
13: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
14: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
13: Vstupenky na smsticket.cz.
14: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Olomoucký vrchní soud potvrdil 3leté podmínky s 5letou zkušební dobou pro lékaře a lékárníka za podvody s fiktivními recepty. Oba muži navíc zaplatí pokutu 100 000 korun a na 5 let mají zakázanou činnost. Celková škoda se v této letité kauze vyšplhala na 6 milionů 800 000 korun.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Vyšetřování pádů větrné elektrárny u Podštá tu na Hranicku dál pokračuje. Policie po 2 týdnech dosud nemá konkrétního viníka. Kriminalisté prověřují několik verzí příčin události, včetně možnosti protiprávního jednání. Dále to sledujeme. Autobusové nádraží v Mohelnici se znovu změnilo ve staveniště. Pracovat se tu bude do října. Dělníci opravují nepovedenou izolaci stropu podzemních garáží, do kterých roky zatéká. Autobusy jezdí z náhradních zastávek.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Letošní extrémní vedra a sucho sebou nesou finanční dopady na chovatele. Kvůli počasí vzrostly ceny sena na rekordní úroveň. Za balík chovatele zaplatí téměř 2000 korun, což je víc než dvojnásobek oproti loňsku.
1: Sport.
2: České basketbalistky už tento pátek vstoupí do mistrovství světa v Berlíně úvodním zápasem proti Itálii. Naše reprezentantky se na šampionát vracejí poprvé od roku 2014, zatímco jejich soupeřky dokonce po 32 letech. Zlaté medaile budou na turnaji obhajovat Američanky.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Hlásí 23 stupňů, stejně tak Přerov. Prostějov naměřil 22, v Jeseníku mají 19 stupňů. Dnešní teplotní maxima vylezla nejvýše na 25 stupňů. Zítra nás ale čeká nejteplejší den týdne a nejvyšší teploty mohou dosáhnout až 29 stupňů. Na horách budeme mít zítra nejvýše 22. V pátek očekáváme dopoledne zamračenou oblohu, na severu regionu nám může i slabě zapršet. Během odpoledne bude ale oblačnost ubývat, místy dokonce až do vyjasnění. Vykouknout by nám tak mohlo i sluníčko.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci nám hlásíte nehodu v ulici Velkomoravská před křižovatkou s Rooseveltovou ve směru od autobusového nádraží. Trochu nám tady kvůli tomu houstne doprava, počítáme ale zatím se zdržením přibližně do 5 minut. Na havárii motorky si dáme pozor na cestě mezi Lipníkem a Pod Hůrou, kousek za sjezdem z ulice Za Vodou. Na místě je policie, projíždíme se zvýšenou opatrností. Na policijní hlídky si dáme pozor v Napajedlech, v ulici Nádražní, na D1, na exitu Hulín Západ a taky v Prostějově v ulici Za Olomouckou. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Díky, že si ke čtvrtečnímu odpolední vybíráš naši společnost a pořádné hity. Právě teď je ten správný čas se na chvíli zastavit a podívat se společně do kalendáře na dnešní oslavence a zajímavé příběhy, co se váží k dnešnímu datu. Zbystřit by možná měli všechny Bronislavy a Bronislavové. Přeju ti pohodové odpoledne s našimi skvělými peckami.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
7: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
12: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kous od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
13: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
14: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
15: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
16: Tohle je
17: Radio Metropol.

0: Metropole právě dnes.
1: Je čtvrtek 3. září a narozeniny slaví zpěvačka Jennifer Page, oblíbený televizní hlasatel Alexandr Hemala.
2: Všechno dobře dopadlo, jak se v pohádkách sluší a patří.
1: Nebo bývalý hokejový reprezentant Martin Straka. A svíčky dnes svoukává na narozeninovém dortu také hvězda sitcomu 2,5 chlapa Charlie Sheen. Svátek mají Bronislav a Bronislava. Jejich jméno má slovanské kořeny, vykládá se ve spojení s bojem a se slávou. A přesně podle toho jsme pojali i dnešní sváteční hymnu. Tohle jsme vytvořili z AI, no a upřímně, není to žádná ukolébavka. Pro Broni a Broňky roková hymna nabitá energií.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďme na to. Fakultní nemocnice Olomouc nabízí snadný screening nádorů krku a úst, ke kterému vám stačí jen vykloktat obyčejnou vodu. Těchto nebezpečných onemocnění totiž u lidí nad 40 let výrazně přibývá a dnes už dokonce překonávají počty rakoviny děložního čípku. Za oběma typy nádorů stojí lidský papilomavir, proto určitě nepodceňujte prevenci a využijte tohoto rychlého vyšetření.
1: Aktuálně.
3: Velká přepravková loupež v Olomouci. Z jednoho z olomouckých hypermarketů zmizelo 920 prázdných pivních láhví a 46 přepravek. Kuriozní krádež se škodou asi 20 000 korun nahlásil v úterý ráno policii zaměstnanec prodejny. Stopa se pak ukázala na videu z jiné prodejny. Z něj policie zjistila, že se tam objevily dvě osoby, které vracely velké množství plastových přepravek, ovšem bez láhví. Policisté dvojici velmi rychle vypátrali.
4: 31-letý muž a 32-letá žena se policistům ke krádeži přiznali. K případu uvedli, že všech 46 kusů přepravek postupně společnými silami odvezli ze skladu na nedalekou louku. Tam láhve z přepravek vysypali do trávy, aby mohli vracet přepravky a láhve zvlášť. K vrácení části láhví využili jednoho z místních bezdomovců, který ale s krádeží neměl nic společného. Pachatelé způsobili hmotnou škodu dosahující téměř 20 000 korun.
3: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Oběma podezřelým hrozí až 2 roky vězení. Vracíme se ke středeční srážce osobního vlaku a popelářského auta u Prostějova. Policie nově oznámila, že srážku vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Řidič auta na přejezdu označeném jen značkami vlak zřejmě přehlédl. Při srážce se zranilo 8 lidí a celková škoda přesahuje 8 milionů korun. Doplníme, že tento přejezd je označen pouze výstražnými kříži, kde mají řidiči povinnost přesvědčit se, zda vlak nejede. Téma dál sledujeme.
0: Sport.
3: Blíží se finále atletické diamantové ligy. Prestižní soutěž vyvrcholí v Bruselu v pátek a v sobotu. Jedinou českou zástupkyní v boji o trofeje bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lu Manuel. Jiní čeští atleti měli k postupu daleko.
5: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Radio Metropole. To na sebe.
6: Po obloze se nám dál budou honit mraky. Večer nám ojediněle mohou spadnout i přehánky. Oblačná pak bude i noc. S malou pravděpodobností by i během ní mohlo spadnout pár dešťových kapek. Teploty nám spadnou až ke 13 stupňům, na horách dokonce k 10. Zítřejší ráno nás přivítá s většinou oblačností, během dne ale pak budou mraky ubývat. Zatímco dnes máme biozátěž na prvním, tedy nejlepším stupni, zítra se nám na většině hané zhorší na druhý. Jen na severu regionu zůstane na jedničce.
1: Radio Metropole za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez komplikací. Na bouračku osobáku s motorkou už si ale dáme pozor na Zlínsku v Otrokovicích v ulici Zlínská. Průjezd je možný, ale se zvýšenou opatrností. Na místě jsou záchranné složky. Na policejní hlídky si dáme pozor na D1 na exitu Hulín Západ a taky exitu Kroměříž Východ a na D35 na exitu Svitavy. Pokuta nám hrozí taky v Bořitově v ulici Trávníky. Přejeme vám pohodovou cestu.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Moc ti děkujeme za poslech, i ve čtvrtek odpoledne jsme tady s tebou. Máme pro tebe už za 20 minut připravený rozhovor s naším filmovým expertem, který nám přinese přehled nových premiér. Přeju ti příjemné odpoledne a ať máš po celý zbytek dne skvělou náladu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
7: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
8: Izomat stavebniny.
9: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
10: Stačí si vybrat.
9: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
10: Izomat.cz.
11: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
12: Posloucháš?

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Díky, že nás ladíte. Víte, kdy do moravských kin přichází nové filmy? Pravidelně každý čtvrtek. A o čem kinaři nejvíc mluví po prázdninách v tomto týdnu a jaké jsou novinky? Za filmové experty u mikrofonu Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Radku, zdravíme tě.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Léto sice pořád ještě běží, ale prázdniny nám skončily. Bohužel. Očima kinaře bych taky řekl bohužel, protože letošní prázdniny navštívilo kina opravdu hodně diváků. Jen film Spider-Man z Bruce Nový den a Odysseu vidělo dohromady víc jak milion lidí. A zájem o tyto filmy zdaleka nekončí. Co taky nekončí, je nabídka nových premiér. Již tento týden zažijete v kině Dokonalý den. To je název nového českého filmu s Vladimírem Polívkou a Kateřinou Marii Fialovou.
3: Kam jedeš? Ano.
4: Do Berlína.
3: Nemáš kuka?
4: Nemám.
2: Ti zažijí díky náhodnému setkání ve vlaku dokonale spontánní den, který ale jednou skončit musí. A oba postupně zjišťují, že by takových dní spolu chtěli zažít více.
4: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
2: Připravte se na vtipnou romantickou oddechovku.
5: Co se ti stalo?
6: A mám na předním skle rozmáznutou včelu.
5: Ale no tak, přestaň kňukat.
2: Víte, že od premiéry ikonické pohádky Auta uběhlo již 20 let? Neznám nikoho, kdo by tento animák s bleskem McQueenem a burákem neznal. A protože tomu právě 20 let, rozhodli se tvůrci, že na týden film vrátí do kin.
6: Ty kraxna!
2: Máte tak jedinečnou možnost zaspomínat nebo dát šanci dětem, které pochopitelně v roce 2006 film v kině vidět nemohli.
6: Něco ti povím, synku. Jel bych i 10 kiláků s rozbitým předním sklem, jen abych viděl tenhle biják.
2: 8 nohou a milion followerů. Zní to jako popis nějakého úspěšného influencera. Je to ale název velmi specifického filmu, který žánrově kombinuje horor a komedii. A rozhodně to není nic pro ty, co nemají rádi pavouky. Influencers to
7: loom shit. Not joining the party?
8: I'm not in the party.
9: I'm guessing you didn't come just to see me.
2: Skupina VIP influencerů se totiž sejde na tropickém ostrově při příležitosti otevření luxusního rezortu a užívají si tyrkysové moře, bílé pláže a koktejly u bazénu, dokud se neobjeví první černý vetřelec. A po něm hned miliony dalších. Kdo zveřejní poslední příspěvek?
1: Doufám, že my. Romantická česká oddechovka Dokonalý den, návrat animáku Auta i hororová komedie 8 nohou a milion followerů jsou nové filmy v moravských kinech na 1. zářijový týden. Za filmové experty je odhaluje Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Díky za to.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a všem posluchačům přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
1: Víme, jak bude v pátek na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno očekáváme zvětšenou oblačnost, na severu regionu nám může i sprchnout. Odborníci ale předpovídají, že by nemělo spadnout více než 1 mm srážek. Během dne pak budou mraky od jihozápadu ubývat, večer se nám může dokonce až vyjasnit. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 29 stupňům. Na horách naměříme trochu méně, tam rtuť teploměru vyleze nejvýše k 23. Foukat by nám zítra měl jen slabý větřík.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Díky, že ladíš náš stream i během čtvrtka. Chceš vědět, čím právě žijí regionální weby a o čem se všude píše? Za malou chvíli ti přineseme ty nejzajímavější zprávy a perličky z našeho okolí. Přejeme ti pohodové odpoledne a ať ti jde všechno snadno od ruky.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
4: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Jandrově stadionu.
5: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc, sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
6: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání.cz.
7: Posloucháš?
8: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Máte správně naladěno, s naším rádiem jste vždycky v obraze. Opera Čert a Káča bude první premiérou Moravského divadla Olomouc v nové sezóně. Poprvé ji budeme moci spatřit už v pátek 4. září v režii Dominika Beneše. Podrobnosti píše Olomouc.cz. Máme tu historický zlom na Univerzitě Palackého. Kancelář rektora poprvé povede žena. Od roku 2022 vykonával tuto funkci právník Martin Tomášek. Nyní ho vystřídá výkonná manažerka Ivana Olivová. A když je ten čtvrtek, neseme i noviny Hanák. Ty přináší teď aktuální info o posunu dlouho připravovaného projektu jihozápadního obchvatu i s úpravou Mádrova podjezdu v Přerově. Nebo si tady přečteme i o zásadní příčině benzinové havárie u Hustopečí nad Bečvou. To a mnohem víc v novém vydání týdeníku Hanák, který vychází vždy ve čtvrtek. A my jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Stefan M. je DJ a producent, který ve své hudbě míchá moderní taneční rytmy s chytlavými melodiemi a svěžím groove. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a nálady. Stefan M. je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky.

0: metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.

0: hit. Radio Metropole.
1: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
0: Metropole.

0: Posloucháš? Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: tohle je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právem je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší stále na dosah.

0: i dnes tě baví tvoje Rádio Metropole a společně se podíváme do světa aplikací. Možná tě překvapí, k čemu všemu dnes můžeš využít mobil. Třeba jako pomocníka při sledování zraku. Právě na to je totiž apka iCharts pro Android, na kterou se dneska podíváme. Jde o nástroj určený pro testování a dlouhodobé sledování zraku dětí i dospělých. Místo klasických tištěných tabulí používá digitální testovací tabule se symboly. Ty navíc generují náhodně, takže si jejich pořadí při opakovaném měření nemůžeš jednoduše zapamatovat. Díky tomu mají být opakované kontroly přesnější. iCharts umožňuje nastavit testovací vzdálenost podle potřeby a nechybí ani režim měření pomocí zrcadla. Výsledky si můžeš ukládat a následně sledovat jejich vývoj v přehledných grafech. Aplikace tak může posloužit například při domácím sledování zraku, ve škole nebo jako doplňkový nástroj v ordinaci. Je ale důležité brát ji jako nástroj pro sledování a orientační testování, ne jako náhrada odborného vyšetření. A ještě jedna zajímavost. Aplikace iCharts je aktuálně na Androidu zdarma, takže pokud chceš mít přehled o tom, jak se tvůj zrak v čase mění, můžeš si ji vyzkoušet. A možná zjistíš, že telefon nemusí být jen zdroj zábavy, ale umí být i docela praktickým pomocníkem. Rádio Metropole, víc muziky, víc energie.
1: Rádio Metropole. Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdyby si měl jen v obýváku. Sam Felt je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce. I když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie, kterou prostě musíš slyšet. Tak zůstaň naladěnej, protože další pecky přijdou na Metropoli.

Tady je tvoje metropole. Bob Marley je král reggae, jehož hudba je synonymem pro pohodu, klid a dobrý vibe. Jeho skladby jsou jako ten nejlepší kámoš, co ti vždycky připomene, že život je o užívání si, lásce a míru. Bobova hudba nenechá nikoho chladným, ať už jsi fanoušek reggae nebo ne. Připrav se na pořádnou dávku pozitivní energie, která ti zvedne náladu a dodá chuť do života. Zůstaň naladěný, protože Metropole má pro tebe další hudební poklady.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Olé, tady je tvoje Metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropole

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Joel Corey, britský DJ a producent, jehož taneční tracky rozproudí každou party. Joel je známý svým svěžím house stylem, plným energie a chytlavých rytmů, které tě rozhýbou i v největším klidu. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje hity, co rozproudí krev.

0: To.
1: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Siu, australskou zpěvačku, která s tajemnou vizáží a silným hlasem dobývá svět. Její hudba je plná emocí, energie a originality. A to i když se často schovává za parukou. Sia je jako ten kámoš, co toho moc nenamluví, ale když něco řekne, má to sílu. Její styl míchá pop s elektronikou a dramatem a výsledek je vždycky silný zážitek. Ať už potřebuješ hudbu k zamyšlení nebo k tanci, Sia má vždycky něco v rukávu. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc silných

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hitů.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Díky, že nás ladíte. Víte, kdy do moravských kin přichází nové filmy? Pravidelně každý čtvrtek. A o čem kinaři nejvíc mluví po prázdninách v tomto týdnu a jaké jsou novinky? Za filmové experty u mikrofonu Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Radku, zdravíme tě.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Léto sice pořád ještě běží, ale prázdniny nám skončily. Bohužel. Očima kinaře bych taky řekl bohužel, protože letošní prázdniny navštívilo kina opravdu hodně diváků. Jen film Spider-Man z Bruce Nový den a Odysseu vidělo dohromady víc jak milion lidí. A zájem o tyto filmy zdaleka nekončí. Co taky nekončí, je nabídka nových premiér. Již tento týden zažijete v kině Dokonalý den. To je název nového českého filmu s Vladimírem Polívkou a Kateřinou Marií Fialovou.
3: Kam jedeš? Ano.
4: Do Berlína.
3: Nemáš kluka?
4: Nemám.
2: Ti zažijí díky náhodnému setkání ve vlaku dokonale spontánní den, který ale jednou skončit musí. A oba postupně zjišťují, že by takových dní spolu chtěli zažít více.
4: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
2: Připravte se na vtipnou romantickou oddechovku.
5: Co se ti stalo?
6: A mám na předním skle rozmáznutou včelu.
5: Ale no tak, přestaň vňukat.
2: Víte, že od premiéry ikonické pohádky Auta uběhlo již 20 let? Neznám nikoho, kdo by tento animák s Bleskem McQueenem a Burákem neznal. A protože je tomu právě 20 let, rozhodli se tvůrci, že na týden film vrátí do kin.
6: Ty kraxna!
2: Máte tak jedinečnou možnost zazpomínat nebo dát šanci dětem, které pochopitelně v roce 2006 film v kině vidět nemohli.
6: Něco ti povím, synku. Jel bych i 10 kiláků s rozbitým předním sklem, jen abych viděl tenhle biják.
2: 8 nohou a milion followerů. Zní to jako popis nějakého úspěšného influencera. Je to ale název velmi specifického filmu, který žánrově kombinuje horor a komedii. A rozhodně to není nic pro ty, co nemají rádi pavouky.
7: Influencers to lulum shit.
8: Not joining the party?
9: I'm not in the party.
10: I'm guessing you didn't come just to see me.
2: Skupina VIP influencerů se totiž sejde na tropickém ostrově při příležitosti otevření luxusního rezortu a užívají si tyrkysové moře, bílé pláže a koktejly u bazénu, dokud se neobjeví první černý vetřelec a po něm hned miliony dalších.
11: Sun, sea and spiders.
2: Kdo zveřejí?

Beat. Německé taneční legendy, které už od 90. let baví fanoušky svým energickým a chytlavým stylem. Jejich hudba je jako ta klasika, co nikdy nezestárne a pořád tě dostane na parket. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou dávku taneční historie.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďme na to. Přemnožené nutrie v centru města dál řeší Olomouc. Pokračuje jejich odchyt, s nímž městu pomáhají myslivci. Letos už chytili 23 kusů tohoto invazivního druhu, který znečišťuje břehy. Doplníme, že na Olomoucku loni myslivci odlovili 544 nutrií.
0: Olomouc aktuálně.
2: Velká přepravková loupež v Olomouci. Z jednoho z olomouckých hypermarketů zmizelo 920 prázdných pivních láhví a 46 přepravek. Kuriozní krádež se škodou asi 20 000 korun nahlásil v úterý ráno policii zaměstnanec prodejny. Stopa se pak ukázala na videu z jiné prodejny. Z něj policie zjistila, že se tam objevily dvě osoby, které vracely velké množství plastových přepravek, ovšem bez láhví. Policisté dvojici velmi rychle vypátrali.
3: 31-letý muž a 32-letá žena se policistům ke krádeži přiznali. K případu uvedli, že všech 46 kusů přepravek postupně společnými silami odvezli ze skladu na nedalekou louku. Tam láhve z přepravek vysypali do trávy, aby mohli vracet přepravky a láhve zvlášť. K vrácení části láhví využili jednoho z místních bezdomovců, který ale s krádeží neměl nic společného. Pachatelé způsobili hmotnou škodu dosahující téměř 20 000 korun.
2: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Oběma podezřelým hrozí až 2 roky vězení. Vracíme se ke středeční srážce osobního vlaku a popelářského auta u Prostějova. Policie nově oznámila, že srážku vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Řidič auta na přejezdu označeném jen značkami vlak zřejmě přehlédl. Při srážce se zranilo 8 lidí a celková škoda přesahuje 8 milionů korun. Doplníme, že tento přejezd je označen pouze výstražními kříži, kde mají řidiči povinnost přesvědčit se, zda vlak nejede. Téma dál sledujeme.
1: Sport.
2: Blíží se finále atletické diamantové ligy. Prestižní soutěž vyvrcholí v Bruselu v pátek a v sobotu. Jedinou českou zástupkyní v boji o trofeje bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lou Manuel. Jiní čeští atleti měli k postupu daleko.
0: Radio Metropole. To na sebe.
4: Jak bude v pátek na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno očekáváme zvětšenou oblačnost, na severu regionu nám může i sprchnout. Odborníci ale předpovídají, že by nemělo spadnout více než 1 mm srážek. Během dne pak budou mraky od jihozápadu ubývat, večer se nám může dokonce až vyjasnit. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 29 stupňům. Na horách naměříme trochu méně, tam rtuť teploměru vyleze nejvýše k 23. Foukat by nám zítra měl jen slabý větřík.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc zajímavostí.

0: noc.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Metropole.
1: Metropole! Olé, tady je tvoje Metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš,

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Tiesto. Legenda trance, techno a house scény, který už léta baví fanoušky po celém světě. Jeho hudba je jako ta nejlepší jízda, která tě vezme na cestu plnou energie a emocí. Tiesto je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese tu správnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný, protože

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je známý svým svěžím stylem plným energie a groovu, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Jasona Derula, umělce, který dokáže spojit energii, talent a charisma do jedné neodolatelné show. Jeho hudba tě rozhýbe a zvedne náladu, ať už si na parketu, nebo jen tak doma. Jeho skladby jsou pořádnou dávkou zábavy a pozitivních vibrací. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme další skvělá hudební překvapení. Kodak.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád,

Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

tady je tvoje metropole. Dneska tě vezmeme do Norska, protože právě tam vzniká elektronická magie jménem Seep. To jsou mistři remixu, kteří ze známých melodií dokážou udělat úplně nový zážitek. Ale i jejich vlastní tvorba stojí za to. Lehká, taneční, emotivní. Seep jsou jako ti kámoši, co ti vždycky vylepší track, co už znáš, a pak tě překvapí něčím úplně novým. Jejich produkce má světový zvuk, ale zároveň zůstává osobní. Zůstaň naladěný. Metropole a Seep tě dneska naladí na vlnu chillového.